chytneš se za polštář, já tebe za vlasy, zlomená v kolenu a v zádech prohnutá, jen si to užijem, než se nám vyčasí. Ještě před chvílí přišla si obutá, nejprve na baru, jistá si nebyla, kam si tě panáky dnes večer odvedu, zvládla tě přemluvit až pátá tequila, že dnes

0: Až Rádio Metropole. Metropole. Byly dvě hodiny.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie. I learned to.

Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Byly 3 hodiny.

0: Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Old Schoolers, v němž představujeme zkušené biznismeny i významné osobnosti. Zkušenosti našich hostů přesahují jednu generaci. Všichni se narodili v období socialismu. Jak se změnil svět před jejich očima? U mikrofonu je Tomáš Nezmeškal. Dnes se potkáváme s Michalem Gregorem. Michal má dlouholeté zkušenosti v oblasti automotiv, hlavně v oblasti vývoje, rozvoje servisního zázemí, projektu ohledně staveb unikátních vozů, hledání a dovozu exotických vozidel. Dnes je členem vývojového týmu ve společnosti Entry Engineering, která vyvíjí softwarové řešení pro nová vozidla Škoda. Příležitostně přednáší a prezentuje na veřejných fórech o automobilové technice, inovacích, dále se aktivně zabývá modelářstvím, o kterém vede i workshopy na téma malování a povrchová úprava modelů, především automobilů. Má rád starou hudbu, dobré jídlo, krásné ženy a stará auta. Dámy a pánové, Michal Gregor. Ahoj Michale.
1: Ahoj Tomáš, já děkuju za pozvání.
0: Já tě tady moc vítám úplně na začátek, když tady si to rozdělám celý. My jsme se potkali vlastně ve skupině modelářů. Já jsem modelář, ty seš modelář, tam odtud se známe. Takže průniky přes autíčka.
1: Přesně tak, svět je malej a autíčka spojujou i rozdělujou.
0: Je to tak. Já jsem tě pozval do podcastu Old Schoolers, vypadáš jako mladý chlap, protože ty seš vlastně poslední v tom ročníku, který chodí do Old Schoolera, ročník 1982, tam nám to končí, byť o rok mladší, tak už seš pro mě Young Schooler. 1982, legendární rok, s tebou mě baví svět, malý pitaval z velkého města a ty ses narodil v Praze, echt Pražák.
1: Je to přesně tak, takový poslední žijící exemplář exotického zvěřátka, to znamená 100% Pražák. Máma Pražačka, táta Pražák, takže žádná naplavenina, opravdu odkojenej Vltavou od A do Z.
0: S tím musím pořádně prohlídnout, protože já jsem měl vždycky pocit, že něco takového jako rodilej Pražák neexistuje. Všichni Pražáci jsou z Moravy nebo ze Slovenska, že jo, to je známá věc.
1: Hele, existuje a říkám, až prostě bude velká krize, tak koupím maringotku a budu sám sebe předvádět jako poslední exotické zvíře někde.
0: Dětství v Praze v 80. letech, jaký bylo?
1: Hele, v podstatě nádherný, protože to byly ještě poctivý osmdesátky, to znamená, vidíš sousedy, který o víkendu na parkovišti vyndavají motory ze svých favoritů, žigulíků, matky tahají síťovky, fronty na banány, od listopadu do března všude sníh, sáňkování mezi sídlištěma, mezi otlučenýma žigulíkama, něco nádherného.
0: Já ti k tomu ještě doplním jednu svoji vzpomínku, protože ty seš z Prahy odkud? Jo.
1: Hele, konkrétně Hostivař, Praha 10 a v podstatě to je takový moje působiště, kde jsem od dětství a v podstatě se tam plácám do dneška.
0: Tak to je trefa, protože já jsem v Praze strávil dětství na Košíku, když jsem jezdil ke Strejdovi na prázdniny letní a k těm vzpomínkám, co se dělo na těch obrovských parkovištích, které tehdy byly zaplavený těma Trabantama, Moskvičema a tak dál, tak spousta lidí měla to, ty určitě znáš kolíbku, že převrátila auto na bok a na tom parkovišti normálně, regulérně dělali generálku, jo, natírali spodek Lumexem.
1: Ale je to přesně tak, jak říkáš, konkrétně já jsem vyrůstal na tom Košíku, vlastně dneska tam pořád bydlí máma, takže já se tam stavuju docela často. A přesně tohle to byl ten obrázek těch sídlišť, kdy občas tam někdo měl dáči, tak s tím se ostatní nebavili.
0: A bylo,
1: to bylo někdo, ano. A přesně tyhle ty obrázky tam byly v podstatě jako denní chleba prostě, ano. Kolíbky, vyndaný motory, rozebraný dvě, tři auta, ze kterých někdo tvořil jedno. Jako bylo to nádherný, kde jsou ty časy dneska, to už dneska nikdo neumí. A v podstatě tam začala vznikat ta moje láska k těm autům. Tam se stal vlastně ten obrovský průser.
0: Než se dostaneme k tomu obrovskému průseru, tak ještě projdeme přes školu, protože, a to já teďka tady musím říct, já jsem vystudoval střední průmyslovou školu automobilní. Ty byly dvě v republice, jedna v Bruntále a druhá v Praze v Masné ulici. A já vím, že ty jsi vystudoval?
1: Úplně to samý, akorát, že to nebylo v Masné, ono se to pak nějak stěhovalo na Mírák a potom z Míráku se to právě stěhovalo do Hostivaře. a já jsem byl ten, který prošel tou hostivaří. A v podstatě byl jsem jeden z posledních ročníků, kdy ta škola pak začala strašně skomírat a upadat, protože v podstatě, jak začala digitalizace autoprůmyslu, tak ta škola v podstatě začala zanikat, protože neuměla nic naučit, nebyla na to připravena. Takže já jsem prostě přesně prošel tou školou a nevím vlastně z ní vůbec nic. Bylo to naprosto zbytečný, když to tak řeknu.
0: Tak to mě samozřejmě mrzí, protože já jsem si tady chtěl jako křepčit, jak je to úžasný, že my dva absolventi automobilních škol. Já jsem měl teda ještě takovou tu echtovní, kde nás fakt ještě učili to konstrukci automobilu. A když jsi přišel do učebny, tak tam byly ty 12 trosky v řezu.
1: Takže na těch tabulích. Všechno tohle tam bylo taky, ale bohužel už to bylo jenom na těch tabulích. Kdy vlastně kantoři, který tohle uměli něco naučit, věděli o tom, byli zapálení, v podstatě buď skončili v důchodu, anebo se rozprchli právě někam na nějaký jiný učiliště, anebo právě učiliště, který začali podporovat přímo fabriky. Protože tenkrát začalo vznikat přímo učiliště podporované Škodovkou v Mladé Boleslavi a většina těch kantorů tady z té Prahy vlastně utekli do té Boleslavy. Takže tady to šlo opravdu ne od 10 k 5, ale od 10 k -5.
0: Jo.
1: Bohužel ta škola se tam plácá jako v tomhle režimu doteďka, nějakým způsobem funguje, ale produkce slušných lidí už tam není.
0: Už to není ta legenda, co to bývávala tehdy, co já pamatuju, v ty Masný. Vy jste měli za vratama nebo za barákem Bolku, že jo, Škodovku. Já jsem byl v Bruntále, my jsme chodili do Tatrovky, do Kopřivnice. Jak jsme tomu říkali, těžká vozba tehdy.
1: Tak, tam právě i to začalo, že vlastně ta škola už se tak jako plácala od ničeho k ničemu a nebyla nikde podpora, takže v podstatě pak jako se chodilo na praxi do různých autoservisů, kde ale stejně nikdo nic nenaučil, protože oni všude říkali, bude digitalizace, vy jste ztracený, vy už nepotřebujete vědět, jak funguje motor od Tatry, vy potřebujete umět s počítačema. Jenomže na to nebyly peníze v té škole, takže bohužel. No.
0: Tato je ale hrozná škoda, že já jsem vždycky chtěl vědět, jak funguje motor od Tatry. Autička. Přestože teda, jak říkáš, ta škola nebyla to, co jako měla být, nebo co bys chtěl, aby byla. Přesto auta jsou tvým osudem. Jak ses vlastně k těm autům jako vůbec jako takhle dostal? Kde ti to zaujalo?
1: Hele, v podstatě asi to vznikalo už v dětství, protože podle toho, co říkala máma, tak jsem neuměl pojmenovat základní věci v domácnosti, ale za to jsem nádherně věděl všechny typy aut na sídlišti. Takže tam to začalo vznikat díky tomu, že vlastně otec byl motokovák, který se dostával do zahraničí, takže doma se nám objevovaly i zajímavý auta s F-kovou značkou.
0: Jako fyzicky, jedna k jedné,
1: takže prototypový 120 pěti kvality, jak to začalo, 130, 135, takovýhle věci, kdy lidi čekali fronty na favorita, my už jsme doma měli Formana, byť s F-kovou značkou, ale měli. A v podstatě tam to všechno začalo vznikat, protože i táta začal nosit prospekty a tam prostě se to začalo vyvíjet a prostě ty auta začaly být celý to hlavní, ten můj směr toho zaměření, ať jsem sbíral zahraniční časopisy, který občas otec přivez, ať už z Německa nebo z Anglie. Tam mě to začalo zajímat a i právě otec, který byl taky modelář, šel teda jinou cestou, tak už tam jsem začal pronikat do toho, že prostě ano, chci se i věnovat té modelařině, ale přesně do těch aut chci jít. Bylo to takový to plnění těch snů, kdy jsem věděl, nemůžu mít to velký auto, tak si ho aspoň udělám modelu.
0: Já ještě pro pamětníky, teda ti budou vědět, ale pro nepamětníky F-ková značka, to byla vlastně taková toho tvaru s těma skosenýma rohama, že jo? A F-ko vlastně bylo pro zkušební auta a tuším nemělo omezení rychlosti.
1: Přesně tak, v té době nemělo omezení rychlosti, nebo v podstatě ono nemělo žádný omezení. A jenom abych uvedl na pravou míru, F-ková značka není úplně pozůstalá jako, nebo historická záležitost. F-kový značky jsou do dneška. My je u nás třeba ve Škodovce, tak se dávají pořád na testovací auta.
0: Ale myslím, že už musí respektovat předpisy dneska, že?
1: Musí respektovat, nicméně dá se to obhájit. To
0: chápu. Já jsem v roce 1986 stopoval v Bruntále a přiblížilo se cosi do té doby nevídaného s F-kovou značkou. Byla to zkušební Škoda Favorit z AZNP Mladá Boleslav, jak se to tehdy jmenovalo. A borec nám jako řekl, kam jdete, kluci? My jsme byli dva, ještě můj spolužák, nějaký Havránek, a my jsme říkali do Olomouce. A on říkal, jak rychle tam chcete být? My jsme zřejmě 16-letí kluci, jsme řekli, co nejrychleji. Jenom pro tebe z Bruntálu do Olomouce je to 55 kilometrů a standardně se to jezdilo hodinu tehdy v té době autem. Tak on to s náma udělal za 29 minut. Jo, právě měl tu F-kovou značku a dodnes si vzpomínám, jak třeba městem Štemberkem jsme projížděli 130 km rychlostí.
1: Jo, tak v podstatě něco podobného se děje i dneska, ale musí už se to skrývat zase za tunu papírů. Není to prostě jenom tak, že F-ková značka tě vlastně dělá na té silnici neviditelným. Uh-huh. To už tady na jednu stranu bohužel, na druhou stranu naštěstí není. Uh-huh.
0: Ty jsi byl plnoletý v roce 2000, tím jako automaticky řidičák a ty jsi mi poslal do přípravy směr do pekel kvůli lásce k autům.
1: Přesně tak.
0: Co je ten směr do pekel a proč do pekel kvůli lásce?
1: Hele, v podstatě to bylo, protože já jsem začal strašně kašlat na všechny okolní věci, takový ty povinnosti do života. 18, plnoletej, okamžitě řidičák. Já jsem řidičák dostal 2 dny po svých 18. To bylo, jo, já už jsem ho prostě začal dělat v 17. A z prvních vydělaných peněz, já jsem asi hodinu po tom, co jsem dostal řidičák, jsem si šel koupit auto. Mm-hmm. A tam to v podstatě začalo, protože já jsem všechno začal podřizovat tomu, mít auto, mít lepší auto, měnit ty auta. A tam to začalo. Já jsem začal školu flákat, věci doma, začal jsem spíš lítat po brigádách, po práci, abych si mohl vydělávat na ty auta. Takže tam to beru jako obrovská cesta do pekel, ano, která se postupem času, ta sinusoida se otočila a stala se potom z toho ta devíza toho mýho života, ale tam ty cesty opravdu byly jako hrozný.
0: Mě napadla replika ze slavného slovenského seriálu Nevěra po slovensky, když tam ten Milan Kiš měl na dvoře rozebraných asi ten 1 000 000 aut a přišli tam k němu takový bouchači a ten jeden říká, aha, pán je autičkár, tak to se na tebe dokonale hodí. Co jsi měl jako první auto?
1: Hele, první auto, to jsem koupil vlastně od tatínka, mýho spolužáka. A to byla takzvaná kopřivka. To byla opravdu škodovka 105, mm-hmm. M-ko, vytažená z kopřiv. Jo. Protože mu ležela na zahradě.
0: Placatý gumy.
1: Hele, v podstatě jo, nechal mi tenkrát za 300 korun. V roce 2000.
0: Za 300 korun.
1: Ano, za cenu přepisu, který tenkrát byl 300 korun.
0: To byly dvě lepší cigarety.
1: Tak, přepis 300 korun, takový ten krásný hadrovej techničák, mm-hmm. ještě to mělo rok technickou, no a tam to začalo, protože 105, úplně základní sociální verze, hnusná, špinavá, 150. červená, a tam to prostě začalo. Takže okamžitě burzy, díly, přestavba.
0: No ale jezdilo to, že jo?
1: Hele, jezdilo to skvěle. A tam v podstatě to začalo a tam začala i ta láska k těm škodovkám, protože poslední vlastně škodovka, kterou měl táta, tak bylo přesně červený M-ko, mm-hmm. a já jsem si to vlastně splnil a koupil jsem si.
0: Já se znovu pustím do výkladu odborné terminologie, protože my dva si rozumíme, ale ne všichni můžou rozumět, tak škodovka M-ko je výrobní typ od roku 1984 se širším rozchodem kol. Do té doby se vyráběly auta s užším rozchodem vlastně kol, měli užší nápravy a říkalo se jim podle toho užovka, že jo, byly vyšší, měli vyšší těžiště a tady ten rozdíl do té M-ky přišel ve 84. přepracoval se vlastně i design předku, že jo, byl to facelift.
1: Tak ano, dneska tomu říkáme facelifty, v podstatě tenkrát se ono se jednalo i možná o úplně nový model, že jo, protože oni vlastně zachovali nějaký hrubý tvar, jenom ale vlastně předělali vlastně úplně všechno paradoxně k horšímu.
0: Jak jinak, tehdy to tak bylo, že jo?
1: Je to tak?
0: Víš, jak to je, krásný chromovaný díl, půlený nárazníky se vyhodili a začali slat nárazníky z prepregu, hnusný, který se po 2 letech rozpadly, že jo, a tak dál.
1: No. Když to mě připomíná, že jsem nedávno tenhle ten termín někde použil a lidi absolutně nevěděli už, co to je, co to bylo za odpadový materiál.
0: Ten preprek.
1: Ten preprek, no. Ale přitom jako geniálně fungovalo. No. Sice to bylo neekologický, neekonomický, ale fungovalo to.
0: Fungovalo to, no. Tak tehdy se ty auta dělaly tak, aby fungovaly, že jo. To důležitý aspekt výroby aut bylo, aby to mělo co nejmenší jako servisní zásahy a zbytek se moc neřešil, že tam byly nějaké nedokonalosti estetický. Všim si z toho trendu, jako jak se dneska strašně dbá, aby to auto bylo hlavně hezký a takový.
1: Jenom, že ono je to zase úhel pohledu. Ano, auto je dneska hezký, dneska říkáme, že ty auta dřív vydržely něco víc, ale v podstatě se stačí podívat do té historie a lžeme sami sobě, protože to tak není. Vem si, že když se dělali tyhle ty staré škodovky, po 50-60 tisících to lidi tahali na výbrus a podobné věci. Dneska, já si pamatuju, já jsem měl před 10 lety, jsem si koupil Superba, ten Superb má dneska na je to 1 200 000.
0: A furt jezdí.
1: A pořád jezdí a žádný takovýhle věci tam nebyly.
0: Není tam ještě ani Ačko výbrus.
1: Ne, tam není vůbec nic, tam se jenom měnějí běžné věci. Má to asi třetí majitel, ale vím o těchto z těch kilometrech. Takže si nemůžeme říkat, že ty auta dřív vydržely víc. Není to tak? Je to jenom úhel pohledu. Je to jenom o tom, jak se k tomu ty lidi chovali a k čemu to auto používali. Já vím, u nás, když můj otec měl auto, tak ta škodovka od pondělí do pátku do odpoledne stála na sídlišti, pak odjela 30 kilometrů na Sázavu na chalupu a v neděli 30 kilometrů zpátky. Takže to auto mělo nájezd 250 kilometrů měsíčně.
0: To je pravda. To je zajímavý, když to takhle říká, že vlastně člověk žije v takovém zajetí svých předsudků, protože ano, to si vzpomínám, že u Žigulíku třeba, tam jsem zase já odborník, se dělali Ačkový výbrusy po 100 tisících, jo. A já třeba teďka mám auto 2 roky, mám na těch 107 tisíc za 2 roky, ale to je jak nový, jo. To je prostě...
1: Je to přesně tak, jako... Tyhle servisní úkony jako výbrusy a podobně, to v podstatě v Praze dělali jenom taxikáři a podnikový auta, který ty nájezdy měli, ale běžný smrtelník tady to udělal prostě po 10 letech, protože neměl na nový auto a po těch 10 letech měl tam těch 10 nebo 100 tisíc najeto.
0: Už jenom to, že když si představí, že jako to, co si pamatuju z děcka, že třeba jsem bydlel v Olomouci v takový jako rodinný bytovce, kde bylo 18 partají, bylo takový jako dům v takový čtvrti zahradní a vlastně si pamatuju, že celý to děcko vím, která jaká partie měli auto, čiže oni vlastně celý to moje dětství měli furt to jedno.
1: Jo. Je to přesně tak? Ano, no. Když si vezmu to svoje dětství, tak každá cesta do školy, ze školy znamenala, že jsem přesně chodil kolem těch stejných aut.
0: Furt.
1: A v podstatě jenom pozice těch aut se změnily vždycky na ten víkend, kdy ty lidi někam odjeli. A jinak ty auta v podstatě jenom stály, chátraly a byly naprosto nevyužitý. Byla to jenom prostě hmota, která je někde odložená.
0: Majetek tehdy, že jo? Protože oni stály někdy jak malý barák.
1: Ano. Ano, čeští majetek, mám auto.
0: Já mám k některým těm autům, co mám doma v té sbírce, mám i pořizovací doklady, tak třeba tu 16, co mám, tak ta byla koupena někde v Ústí nad Labem, ve Všebořicích, mototechně, a jak ní faktura na 81 900 korun. Jo. A v té době rodinný domek značky Okal, montovaný z rodinných domků Jeseník, možná to pamatuješ, stál 90 tisíc korun. Tak si představ, že tady ten Žigul stál jenom o 10 tisíc míň, než za co se dal v té době koupit ten levný domek.
1: A pak až mi někdo tvrdí, že v té době lidi nedokázali ušetřit peníze a neměli peníze, jenom se podívej na ty auta, na ty ceny.
0: No, ty ceny byly strašný. A víš, jak se tehdy ty auta kupovaly? To bylo tak, že když chtěl koupit auto, tak se většinou skládala celá rodina, protože půjčky, leasingy nebyly. Můj tchán, to znám tu historku, si koupil své první auto vlastní v roce 1978. Zelenýho Warburka 353 v Olomouci na envelopě. A tomu bylo vlastně už 40 let. Jo, už měl docela velký dcery. A celá rodina se složila. Jo. Jeho rodina je jeho tchána. Jo. To dovíš to představit dneska, že bys čekal na svý první auto do 40 let a složila se ti na to celá rodina.
1: A tak to je aspoň krásný, že se dočkáš a ještě ti ho v podstatě někdo zaplatí. Jo. Dneska se nedočkáš a musíš si na něj někde sehnat sám.
0: No a taky ho měl skoro až do smrti, protože když jsem se vlastně ženil s manželkou v 95., tak na té svatbě naší on ještě tím Warburgem jezdil. Jo. Ty seš taky nadšený začátečník golfu, to je takový legrační, nadšený začátečník. Kolik let už seš začátečník v golfu?
1: Hele, v podstatě začátečník teď nějakých 5 let, to znamená, že pravidelně chodím, baví mě to, ale ještě jsem se pořád neposunul k tomu si udělat tu zelenou kartu, takže pořád se považuji za toho začátečníka.
0: Bývalý rally závodník.
1: Tak, to byla taková částečně zábavná, částečně smutná etapa, kde právě ta láska k těm autům přerůstala. Jezdil jsem po závodech, zajímalo mě to a začal jsem přestavovat 130 LR-ko, kterou jsem postavil, zprovoznil, zhomologoval a první závod rozbil.
0: Always. Hned.
1: Hned. Hned ze startu, třetí RZ-a, 2 točky ve vzduchu, přistání na střeše.
0: Takže přes boudu.
1: Rozdrcenej levej kotník a škodovka předek minus. Mm-hmm. Takže vlastně teď se dostávám k tomu, že po 15 letech už je nově po laku, už je částečně zprovozněná.
0: Furt ještě máš, jo?
1: Helen, tu jsem nevyhodil, ležela pod plachtou x let, kde stačila nádherně schnít.
0: To škodovky uměly dobře.
1: Tak, takže pokus číslo 2, myslím si, že tak do roka, do dvou bych se s ní chtěl postavit tady na startu, ideálně na rally sprint pražský.
0: Víš, jak říkali východní Němci škodovkám?
1: Nevím, jak konkrétně východní, ale posměšky byly všude, takže říkali, čekám něco podobného.
0: Tak jak oni, že jo, západní Němci, jako východní Němci říkají, že západní Němci mají BMW a Češi mají BMS, to bylo Bémisch und Mährisch Schnellroster. Jo, takže česko-moravský rychlorezavěč, něco takového.
1: Jo, to by tak nějak i odpovídalo.
0: To škodovky uměly. Kde jsi to tehdy rozflákal? Co to bylo za závody?
1: Hele, Příbram, amatérská rally na Příbrami, historiky, tak samozřejmě takový to na začátku, hele, není to odzkoušený, jedeme pro diváky, tak no, začal jsem honit vteřiny, že jo, mladej blbej a dopadlo to, jak to dopadlo, no. Ne, v podstatě tam šlo o to, že jsem se ještě nepřepnul do toho módu těch zkušených starých závodníků, to jsem prostě neuměl, začínal jsem.
0: Adrenalinový jezdec.
1: Za prvý adrenalin, za druhý přesně to, že nový auto postavený, nechci to rozbít. A potom taková ta druhá věc, když se ti tam ve vesnici najednou před tebou vyloupne pes, tak si řekneš, co udělám, srazím toho psa? Nesrazím. Tak jsem si na štěrku šlápnul na brzdu. Mm. Tím to bylo spečetěný.
0: To vždycky říkal redaktor automotorový Dolejš. Vždycky říkal, co je nejhorší v automobilových závodech? Šotolina.
1: Je to tak.
0: Ty jsi taky sběratel starých aut. Co sbíráš?
1: Všechno, co je hnusný, omlácený, zrezlý a naprosto zbytečný.
0: To je hezký. Tak co všechno máš?
1: Hele, schrnu to asi takhle. Auto pro mě musí být nějakým způsobem zajímavý a musím k němu mít nějakou vazbu. A ta vazba právě většinou pochází z dětství. Takže kromě té zmiňované 130 LR-ka, kterou jsem měl x vyhotoveních z různých časopisů vystřihanou. To auto jsem prostě miloval. Už jenom to, že táta byl motokovák, takže se znal s Johnem Homelandem, tak pro mě veliký vzor, prostě někdo, to byl pojem. Takže tohle.

0: prostě naprosto nefunkční uřovaný monstrum,
1: jasně,
0: který krom toho, že žere benzín, olej, destičky,
1: trávu gumy, kolem cesty.
0: Ano, malí děti a jenom to fluše Jan Milky z Vejfuku, ale prostě to člověk musí mít.
1: Kde to skladuješ, takovýhle věci?
0: Myslím, že mám naštěstí kamaráda, který je taky takhle stejně postižený, akorát ten toho má prostě mraky a naštěstí tady kousek za Prahou je taková hala, kde jsme se složili víc lidí a kde prostě můžeme tyhle ty naše staré vrány schladovat, takže
1: jo.
0: Naštěstí se dá.
1: Já jsem se ptal kvůli tomu, že já jsem řešil taky vždycky ten stejný problém, protože starý auta jsou jako objemný a do obyváku to nenacpeš, takže já jsem taky největší problém svého času řešil s tím, kde to jako bivakovat. Já jenom zase doplním pro všechny, Jon Haugland je legendární norský jezdec škodováckého týmu, který vlastně největší doba jeho slávy byla v těch 70. letech, že ho jezdil na 130kách RSA, to byly odvozeniny vlastně ze Škody 110 R Coupé, pak přešel právě na ty 130ky LRky, což už byly vlastně odvozeniny ze 120ek a já jsem se s ním osobně potkal někdy v první polovině 80. let, kdy mu škodováci na závodech říkali důvěrně Joník. To mě hrozně pobavilo tehdy. A naposled jsem se s ním potkal v roce 2016, když byl v Praze vlastně tady na té parforzní jízdě s těma 130kama. To jsou prostě klasiky. Pojďme se podívat dál. Co první zaměstnání? Ty jsi někam k těm autům nastoupil do fabriky nebo?
0: No právě, že to první směřování vůbec nebylo k autům, nebo respektive ono to vlastně bylo kolem aut, ale právě to bylo, že jsem hledal takový zaměstnání, aby mi zůstal čas na to tvořit ty svoje auta, blbnout s těma autama a zároveň vydělávat na lepší. Takže já jsem tenkrát nastoupil tady u jedné společnosti, která prodává sportovní vybavení do vlastně oddělení logistiky, kdy jsem začal normálně jezdit tady s dodávkou. Mě bylo 19 let, dostal jsem dodávku, mohl jsem prostě jezdit po republice, začít si tvořit kontakty a využíval jsem to právě to, že jsem koukal tenkrát ještě do tištěných anoncí, obvolával jsem a různě jsem takhle pokupovával díly na auta, scháněl jsem auta, začal jsem auta měnit, kupovat, prodávat a to vlastně se podařilo tady díky téhle práci, protože jsem tam hledal tu svobodu. Tam v podstatě jako mladý jsem neměl ještě takový jako ambice někam to dotáhnout, prostě pro mě prioritní bylo mít auto, koupit si lepší auto nebo něco kolem těch aut. Takže jsem prostě tomu podřizoval i tu práci. Takže tam prostě svoboda a peníze pro mě hrály prim.
1: Jak dlouho jsi tam vydržel?
0: Hele, už si to tolik nepamatuju a tuším, že nějaký 3 roky.
1: Protože ty jsi mi k tomu dal poznámku, že tam pro tebe v tu dobu přišlo pochopení, že nemůžeš být zaměstnancem. Protože v té dodávce jsi jako užíval tu svobodu, nebo?
0: Přesně tak, byla to jako nějaká svoboda, ale věděl jsem, že prostě moje další směřování, tam se to spíš takhle začalo formovat, že já prostě nemůžu být zaměstnanec a mít takový to, tady budeš v tolik hodin tady a v tolik hodin zase budeš tam a budeš dělat od do a co ti řekneme. A tam prostě jsem nějak věděl, že to prostě nebude tady to fungovat.
1: Mm-hmm.
0: Furt prostě ta moje svoboda byla i v té mysli. A ano, bylo to tenkrát hrozně kontraproduktivní, protože bez praxe, bez zkušeností a já jsem byl ten, kdo si tam začal vlastně otvírat pusu, že ne, že takhle to nebude, až mi prostě jednoho z nich řekli, jo, ono to tak nebude, no tak si to jdi řešit někam jinam.
1: Se seber, znáš ten konec, a jdi.
0: Přesně tak, a byl jsem dán k dispozici.
1: Dán k dispozici. A nicméně se dostáváme k zajímavé etapě tvýho života a to bych byl rád, kdybychom si o tom řekli něco víc, protože to mě hrozně zajímá. To je tvůj taxi život. Život taxikáře.
0: Je to tak a v podstatě tam to všechno začalo vznikat, když jsem si mohl tu svobodu začít vlastně tvořit podle sebe a najednou s tou svobodou přišly i docela velký finanční částky, který vlastně mě začaly plnit ty sny ohledně těch aut. A to bylo pro mě jako pro mladýho, to vlastně bylo jako otevření úplně nového světa. Já jsem prostě najednou

0: najednou začal vydělávat peníze. Ve svých 23 letech jsem si najednou koupil 8letý BMW, což prostě moji vrstevníci jako na to neměli. Ta taxislužba mi to zaplatila. Já jsem v podstatě každýho půl roku měnil auto a bylo to najednou prostě, říkám, úplně otevření jako nových možností, ale zároveň jsem pak zjistil, jak to člověka strašně zaciklí, jak prostě člověk přestane vnímat ten okolní svět, přestane normálně fungovat, protože ví, že hele, potřebuju peníze, sednu do toho auta a za 3 hodiny je mám, pak prostě člověk, ano, v tom mládí, jsem ty peníze za další hodinu propil. Mm. I to se děje.
1: Ztracené duše taxikářů. To je ono?
0: To je ono. Hele, v podstatě celá taxislužba asi celosvětová, já teda můžu mluvit jenom po té pražské komunitě, v podstatě zvláštní svět, jak já říkám, ztracených duší. Jsou tam lidi, kteří to dohnalo nějaký životní fungování, že jim nic jiného nezbylo. Mm-hmm. A pak tam jsou lidi, kteří se v tom vyloženě zhlídli. Lidi třeba, který já jsem potkal, to byli, dneska už třeba ani nejsou mezi námi, lidi vyššího věku, ale který vždycky říkali, já jsem 30 let dělal ve fabrice, nic jsem nemohl ukrást a tady můžu a jsem vlastně šťastný. Což bylo naprosto děsivý, když jako tohle zjistíš, jak v podstatě ty lidi se předhánějí, jakou větší prasárnu můžou udělat, bavějí se a chlubějí se tím, kdo kde něco vyšmelil, ukrát, podvéd. To je něco jako naprosto děsivýho. A v podstatě zjistíš, jak ta komunita je semknutá a vlastně funguje proti celému zaběhnutému systému a nikdo na ně nemůže. To je jako něco naprosto děsivýho.
1: Tak oni, jako se říká, že pražský taxikář je takový speciální biologický druh, že jo, oni mají takový jako archetypální vzhled, holá hlava, že jo, bíčí šije, teplákovka šedá, že jo, takový ty řetězy okolo krku. Já neříkám, že takový jsou jako všichni, ale jistou dobu se to takhle vykreslovalo, že vlastně jak blokovali často ty
0: jenomže to komunikace. To je právě nejhorší, že přesně tady, když vidíš takovýhleho teplákovýho démona, tak takovýhlech lidí je v Praze 10 až 15. Mm-hmm. Opravdu ale.
1: Jasné.
0: Takhle minimální číslo.
1: Ale jsou to ti frontmeni, že jo?
0: Ne, jsou to jenom ty lidi, kteří jsou vidět. A ty ve finále jsou nejvíc neškodní. Mm-hmm. Ale v pozadí stojí ty lidi, do kterých to nikdo neřekne. A v podstatě tam přichází to proření, co to je za komunitu. Mm-hmm. Člověk normální vizáže, který ho když potkáš, tak...
1: Je to slušný chlap.
0: Klidně bys mu řekl, to je učitel matematiky na základní škole, a ví, že ten člověk má 2 hospody, 3 baráky, obhospodařený všechny děti, protože všechno normálně nasprosto nakrad. Mm-hmm. A to jsou vlastně lidi, kteří jsou nejděsivější tady v té komunitě. Ty, kteří na to nevypadají a v podstatě jejich rodiny z toho těžejí a v podstatě ho posílají, hele táto, já budu maturovat, já chci nový auto, jdi jezdit a jdi krást. Ty lidi o sobě sami říkají, já nejdu do práce, já nejdu jezdit, ale řekne, já jdu krást. Ty lidi jsou na to pak i hrdí. To je něco naprosto příšerného.
1: Chápu to, že zatím jdu krást je okrádání jako zákazníků.
0: Je to tak.
1: Že tě sveze z Václaváku na Mírák za 4 000, když seš cizinec, nebo...
0: Ano, za takovýhle horentní sumy to dělají taky, ale oni v podstatě přikrádají u každého, tak aby to nebylo vidět.
1: Jo.
0: Ve finále ty halíře dělají talíře.
1: To je pravda, když je to hodně, že jo. Hamižnost dispečinku.
0: Hele, to je další kapitola, protože v podstatě celá tato profese na sebe začíná nabalovat další a další vyžírky, natažený ruce a prázdný kapsy. A to je přesně to. Začíná to těma taxikářema, který ano, ukradnou, co můžou, ale ve finále nad nima stojí další, který taky kradou, ale na základě toho, že chtějí od těch taxikářů další peníze. A tím se dostáváme do hroznýho zacyklení, kdy vlastně ten taxikář, aby se uživil, tak krást musí.
1: Mm-hmm. Že platí palmár.
0: V podstatě dřív, když řekněme 80 až 90% taxikářů jezdili čistě ulici, To znamená, že nebyli sjednocený pod dispečingem, bylo to jenom na to mávnutí ruky. Tak v podstatě ten člověk, co si ukrad, ano, zní to hrozně, ale opravdu, co si ukrad, to si přines domů. Ale postupem, řekněme někdy od toho roku 2005 a vejš, tak začínala být hamižnost ze strany těch dispečingů. A nejhorší bylo, že to bylo pod nějakou vizitkou zastřešení, zlepšení služeb, uděláme vizitku městu a v podstatě magistrát to celý podporoval a zastřešoval. Takže tam došlo k takovou, i u mě k takovému prozření, co vlastně to je za svět, že vlastně svobodný podnikání ti vlastně stát nějakým způsobem centralizuje tady pod nějaký dispečingy, který chce mít pod sebou. Dispečingům pronajímá v Praze místa za naprosto nepředstavitelné sumy.
1: To jsou takové ty štafly, jak se tomu říká.
0: Tak, tak dřív to bylo volný, pak se, pak si tady tuším, že to byl pan Bém, doufám, že to můžu říct, že tak maximálně mě najdou někde na Slapech ve sudu. Tak ten tady potom začal vlastně vymýšlet nějaký program jako Fair Place, kdy prostě byly ty určitý místa a on je, oni se vysoutěžili určitým dispečingům. Ale samozřejmě byl to magistrát, takže to vysoutěžení víme, jakým způsobem fungovalo.
1: Tak myslím, že o tom psali i v novinách několikrát.
0: A v podstatě ty dispečingy, když zaplatili to hnusný výpalný, velký, ty nájmy tomu městu, tak samozřejmě to museli někam přefakturovat. Takže to přefakturovali těm taxikářům. A kde má na to ten taxikář jít, když má jenom za to, že může na tom štaflu stát, platit měsíčně třeba 10 až 20 tisíc. Jenom za to, že tam smí.
1: Tak to nakonec vždycky tyhle věci zaplatí ten koncový spotřebitel, že jo?
0: Zaplatí, ale teď si vím, že máš situaci, kdy ty jako řidič onemocníš, rozbije se ti auto a ty víš, že to zaplatit musíš.
1: Jinak o to místo přijdeš.
0: Jinak o to místo přijdeš. A teď víš, že ano, ty tou prací primárně nakrmíš rodinu, potom ti to zaplatí auto, ale pak víš, že dalších 50% ze svých zisků musíš odvést jenom proto, aby si mohl pracovat. Všichni chodíme do práce proto, aby jsme si domů nosili peníze. A myslím si, že ty jako taxikář musíš nejdřív zaplatit, aby si měl možnost vydělat a přinést domů nějaký peníze. To je systém postavený úplně na hlavu.
1: To je, ano, to je parazitní systém.
0: Vem si, že ty se, když bereme město, že ten člověk jezdí dole ve městě, tak ten člověk se ráno prvního probudí s tím, že dluží 80 a musí je do konce měsíce zaplatit a všechno, co vydělá na těch 80, si teprve přinese domů.
1: Obrovská částka.
0: A to je to, co si tady spousta lidí jako neuvědomila a ty taxikáři prostě řekli, hele, už to dělám 20 let, nemůžu jinak, zůstanu tady u toho. A to v podstatě byla ta berná mince, který se chytli ty poskytovatelé těch služeb a začali ty ceny šponovat víc a víc.
1: Ty jsi řekl takovou zajímavou věc, že si to lidi neuvědomují, oni si to nemají jak uvědomit, jo. Mě, já mám nějaký roky a do toho světa jsem nikdy neviděl, jo. To jsou prostě věci, které samozřejmě nevíš, protože taxikář je někdo, kdo je v tom autě, když si přes apku zavoláš taxi, jo?
0: Je to tak, ale prostě, ano, dneska přes apku, dřív prostě to byly klasický dispečingy, kam člověk
1: telefon,
0: zavolal.
1: Jo.
0: A teď vlastně ten dispečing jenom za to, že ten člověk si tam zavolá, si od toho taxikáře bral ze začátku 20, někdy 50 korun, pak se to začalo dělat procentuálně a pak všichni prostě přišli na to, že to budou dělat paušálně, protože je lepší, aby jim ten taxikář každý měsíc zaplatil
1: furt to stejný
0: paušální cenu. Tím pádem oni se přestali snažit tu práci dohazovat, protože věděli, tady dispečing, hele, máme pod sebou 200 taxíků, od každého vybereme 10 tisíc.
1: A je to.
0: A to už jsou najednou jako zajímavý peníze pro podnikání. A nikoho nezajímalo, kde ten taxikář to vezme.
1: A teď se tě jenom, promiň, zeptám, jestli to chápu dobře, proč museli být pod tím dispečingem? Protože oni měli ty místa, nebo?
0: za první místa, za druhý začal tady být i marketingový tah, kdy ty dispečinky se začaly předhánět v tom, kdo nabídne zákazníkovi lepší cenu.
1: Jako levnější.
0: Tak. Mm-hmm. A to je další paradox, kdy v podstatě ten dispečink ti zvedá cenu odvodů tobě jako řidiči taxislužby, ale zároveň ti dává práci za míň a míň peněz.
1: Zároveň ti snižuje tržbu.
0: Aby se ukázal před tím zákazníkem, my jako tady dispečink jsme nejlepší, nabízíme vám takovouhle a takovouhle cenu, ale prostě nikoho nezajímá, kde ten taxikář potom na to vezme. Takže ten taxikář v podstatě těm lidem dává slevu ze svýho, ale dispečingu platí pořád to stejný.
1: Mm-hmm. Je to zajímavý biotobuš kvůli tomu, že já jsem vždycky vnímal problematiku taxislužby jako takovou svého druhu pražskou problematiku, protože samozřejmě vím, že taxíky jezdí v jiných městech, ale nikde to asi není tak rozšířený, přece jenom vzhledem k velikosti Prahy, jak rozšíření. Když vidím, kolik taxíků je třeba v Praze a kolik taxíků je u nás v Olomouci, že jo, tak tam potkáš taxíky taky, ale tady je to jako obrovský provoz. Jedním z takových těch doprovodných efektů, který jsme se bavili, je pro tebe ta naprostá ztráta iluze o českém národu. To se rovná čemu? To je takový jako hodně, hodně tvrdý vyjádření.
0: Protože v podstatě vidíš za prvý, co si tady lidi nechají líbit. Hmm. A teď to neberu konkrétně z toho taxi světa. Ale obecně ten člověk pod nějakou záminkou, že si musí udržet práci, tak radši platí tyhle ty nesmyslné ceny, sedí v tom autě 20 hodin denně, aby nějakým způsobem tu rodinu uživil a nedokáže překročit ten svůj stín a jít někam normálně pracovat. Mm-hmm. A vím to z toho důvodu, že jsem nebyl jiný. Byl jsem v tom přesně stejným způsobem, zaciklí tě to, nepustí tě to někam dál, takže naprostá jako likvidace osobností a proto potom ty ztracený duše, který ti prostě bloudějí po Praze a potřebují nějakým způsobem vydělat, aby přežili. A do toho dispečingy, město, který ti diktuje nějaký ceny a v podstatě se všem smějou. Hmm. Což je jako naprosto strašný.
1: Ty jsi na základě tady těch zkušeností rozjel vlastní podnikání právě s tím úmyslem zlepšit existenci a podmínky tady pro ty lidi. Co to bylo za firmu?
0: V podstatě já jsem, když jsem někdy v roce 2009, když jsem nastoupil, protože jsem chtěl trošičku jako fungovat líp a ne právě v tomhle tom, když to řeknu, polokriminálním světě, tak jsem nastoupil na pražské letiště. Mm-hmm. Přímo k oficiální taxislužbě, kdy jsem tam taky šel s tou velikou iluzí, že ano, je to nějaká vizitka Prahy, bude to nějakým způsobem fungovat, budou tam zaběhnutý pravidla. Opak byl pravdou, pravidla tam byly, ale co se týče těch plateb a toho využívání těch řidičů, tam bylo ještě horší. A právě tam se mi začal rodit nápad, kdy jsem začal nejdřív s tím, že jsem tahal ojetý auta zvenku a zaměstnával jsem taxikáře. V podstatě jsem jim ty auta pronajímal, protože byla spousta řidičů, který tenhle ten systém tak strašně smet, že oni nedokázali uživit vlastní auto. Mhm. Takže já jsem začal s autopůjčovnou a pak jsem se vlastně dostal k leasingům, kdy jsem dokázal nabrat přes 120 aut a dodávat vlastně nebo poskytovat těm řidičům plné služby, co se týče toho auta, aby oni mohli jenom sednout, jezdit, vydělat si jasný peníze a jakoby jim nastavit i ty lepší pracovní podmínky, protože oni kolikrát flákají servis, protože neměli na to, musel vyjet, neměl auto v pořádku, zůstal stát, protože se mu vysypalo auto a ty lidi potom byli tímhle s těma poplatkama likvidovaný. Mm-hmm. Takže proto já jsem udělal tu autopůjčovnu, kdy vlastně lidi měli ten full servis a tam jsem si tak nějak jako myslel, že jsem udělal trošku něco pro tenhle ten svět a pro ty lidi. Opět opak byl pravdou.
1: No hned další bod, který tady mám a který ty se mi poslal do přípravy, zní dno a ještě hlubší dno.
0: Takže přesně tak, žádný dno není tak hluboký.
1: Aby nebylo další,
0: ano. V podstatě naprostá deziluze z těch lidí, Každý ti s úsměvem přijde, ano, já chci auto, já chci fungovat. A ve chvíli, kdy si to auto vemou, anebo si ho už berou, tak v podstatě k tobě jdou s tím, že vědí, že na tebe spáchají nějaký podvod, podraz, nebo prostě na rovinu to řeknu, prostě ojeb.
1: Mm-hmm.
0: A přesně tam jsem se dostal k tomu, co to je vlastně za sortu lidí, kdy on ví, že si vezme auto, zaplatí ho jednou, dvakrát, třikrát a pak ho třeba další dva měsíce nebude platit. Protože ví, že to, co si vydělá, mu zůstane, nezaplatí ti nájem na tom autě nebo leasing, pak ti ho někde nechá stát na parkovišti a půjde a od jiný autopůjčovny si veme to samý.
1: Mm-hmm.
0: A takhle ty lidi vlastně procházejí všechny možný autopůjčovny, které v téhle době začínaly růst jak houby po dešti. A tam vlastně zjišťuješ, jak do toho padáš, protože ty přijdeš s tou čistou myšlenkou těm lidem něco nabídnout a v podstatě každý z těch řidičů na tebe jenom kouká jako jo, tak z tebe si utrhnu nějaký peníze pro sebe.
1: Takže vlastně nemá smysl jim pomáhat, jak říkáš.
0: Ne, nemá, protože... nemá. Tam to přesně k tomu došlo, kdy já jsem nad těma lidma vlastně zlomil hůl a řekl jsem už prostě ne, už dost. A nehledě na to, že to nejsou jenom ty řidiči, ale co se týká tam toho dna, tak tam to přišlo i s tím, kdy jsem se potkal se svým domnělým společníkem,
1: mm-hmm.
0: který v podstatě zjistil, jak to může být výhodný biznis, ze kterého začal těžit a z toho dna, kam mě nebo potažmo nás poslali ty taxikáři, tak on mě dokázal šouhnout ještě na to hlubší dno.
1: Ještě do dalšího suterénu.
0: Přesně tak.
1: Jak to dopadlo? Protože to, že jsme dneska tady, znamená, že příběh měl nějaký konec, že se musela prostě dojít k nějaké situaci, která to změnila.
0: V podstatě došlo k tomu, že můj bývalý společník, místo toho, aby jsme tvořili firmu, tak se evidentně zhlídnul v pražských stavbách, evidentně ho bavili tunely, takže mi ve firmě vytvořil asi nejhlubší a nejdelší tunel, jaký jsem kdy viděl.
1: A že jich v Praze je.
0: A že jich v Praze je, ale tenhle byl veliký.
1: Mm-hmm.
0: Takže firma skončila, já jsem skončil s obrovským dluhem a v podstatě s jeho výsměchem, kdy on řekl, firma byla tvoje, ty si dělej, co chceš, a s mýma penězma on si odkráčel někam dál do světa.
1: A ty?
0: A já jsem zůstal stát, koukal jsem, nevěděl jsem co, protože díky jemu tak, a díky stresu, tak mě začaly padat i zdravotní komplikace, byť nefungující, ale rodina se úplně rozpadla a v podstatě celý tohle to byl obrovský dar, který se mohl stát. Protože tam jsem našel to dno a věděl jsem, že hloubš už to nejde a už to půjde jenom nahoru.
1: Ses takzvaně odrazil.
0: Hele, a dneska, když se na to zpětně pohlídnu, tak vlastně já jsem mu vděčnej. Já jsem mu vděčnej za to, co vlastně udělal, protože bych nemohl být tam, kde jsem, s čistou hlavou, s čistým svědomím a mám vlastně naprostý klid.
1: Bereš to jako zkušenost?
0: Zkušenost je nepřenositelná, byť bolavá. Beru to jako zkušenost a skvělej start, obrovskou příležitost.
1: A ty jsi potom změnil působiště a pustil jsi se do oboru autoprůmyslu, autobiznesu v Čechách a mám tady u tebe poznámku naprosto děsivé zjištění o fungování tohoto oboru.
0: Ano, v podstatě zní to tak, že kamkoliv přijdu, tam jako zjišťuju jenom ty negativní stránky.
1: Mě to jako zajímá, začíná to být jako docela horor.
0: Tak ten horor teprve přijde. V podstatě začal jsem působit pro různý automobilky v různých oborech a tam najednou jsem zjistil, jakým způsobem funguje vlastně prodej nových aut v Čechách, respektive celý ten biznis tady pro ty dílery. A to bylo naprosto šílený a pro mě úplně jako z jiného vesmíru, že vlastně nikdo nepřemýšlí, kolik se tady má prodat nebo nemá prodat aut a ty díleři z toho nežijou. Tady vlastně každý si řekne, když vidí velký dealerství, ten musí skvěle prodávat, ale to v podstatě tady nikoho nezajímá vůbec, to není ta berná mince. Tady v podstatě česká země se stala jakousi transitní zemí do dalších zemí v Evropě a přes Čechy nebo v Čechách bují obrovský obchod a to jsou reexporty. A to je sama o sobě vlastně prasárna největšího kalibru, jak na ty koncový spotřebitele. Protože ty, když si jdeš koupit dneska auto, tak tě stojí nějakou určitou částku. Mm-hmm. Je jasný, že dealer ho koupí od fabriky, má na něm nějakou marži a tobě ho přeprodá dál. Ale v podstatě tu marži tvoří nenažranost toho dealera. Protože proč on by ti měl prodat auto, řekněme, s 30% marží čistě na tom jednom autě, když on může vzít 50 těch aut a prodat je ze 40% marží dál do světa.
1: Aha, a jak mi uniká ten mechanismus toho obchodu?
0: Je to úplně jednoduchý. A když fabrika vyrobí auto, pošle ho tobě jako koncovýho zákazníka, budeme brát, řekněme, pořizovací cenu toho auta, ať se nám to dobře počítá, budeme brát 1 milion korun. Mm-hmm. Ty jako koncový zákazník přijdeš a koupíš si auto za 1 milion korun. Kdy dealer to auto od fabriky koupí za zhruba 700 tisíc korun, zbytek jsou nějaký marže.
1: Jasný.
0: A dealer vydělá 300 tisíc. Ale teď si vem, že to auto, když ty si ho půjdeš koupit, řekněme, ve Francii, tak tě v přepočtu nebude stát milion, ale 1 100 000. Mm-hmm. Byť fabrika ho prodá za stejný peníze.
1: Ano. Jenom se dostane do místa s nějakým jiným spotřebním košem.
0: Přesně tak.
1: No.
0: Český lidi přišli na to, že když to auto v pořizovací hodnotě, řekněme 700 tisíc korun, neobjednají pro českého zákazníka, objednají ho pro francouzského zákazníka, tak to auto neobjednají jedno. Objedná jich 50. Mm-hmm. V tu chvíli fabrika řekne, fajn, vy jste koupili 50 aut, tak pořizovací hodnota nebude 700, ale bude 600 tisíc.
1: Zlepšíme cenu.
0: V tu chvíli už se tady bavíme o objemu 50 aut za 600 tisíc. A český dealer přijde do Francie k dealerovi a řekne, vy tady koncovým zákazníkům to auto prodáte za 1 100 000. Pojďme se domluvit, že místo pořizovací hodnoty 700 tisíc, já vám ho prodám za 650, vydáte zákazníkovi slevu a budete ode mě brát další ty auta. Kdo na tom vydělá? Český dealer, zahraniční zákazník a francouzský dealer. Mm-hmm. A v tu chvíli ty objemy začnou ne 50, ale za 2 měsíce jsme na 100, 150, 200, 300 autech od všemožných značek, takže v podstatě se centralizuje to, že po celé Evropě se vyrobí auta, pošlou se k nám, mm-hmm. protože k nám třeba chodí i za jiný ceny, protože je tady ohled na naše výdělky. Češi ty auta nechají půl roku stát v igelitu u nás, aby se přihlásili na český papíry. To znamená, že fabrika si přečte, ano, auta jsou opravdu registrovaný v Čechách a okamžitě se udělá reexport do jiný země, kde se prodají za míň, než by je fabrika prodala, ale za to zvyšší marží pro toho dealera a s všimným pro českýho dealera.
1: A to ty fabriky nevědí, nebo?
0: No, oni to v podstatě vědí, mm-hmm. jsou za to rádi, protože proč oni by posílali do 10 dealerů 10 aut, když je takhle pošlou jenom jednomu, pro ně je to jednodušší, mm-hmm. a toho dealera si zavážou, když řeknou, vy jste loni odebral 500 aut, tak letos jich vemte 600.
1: Jo.
0: Oni mají zajištěný odběr, protože neřešejí, co ten další dealer s tím udělá. A díky tomu Češi začali tady to zneužívat, začali tlačit na ty automobilky, tím pádem ceny začaly padat dolů, mm-hmm. marže se začaly zvyšovat, nehledě na to, že automobilky dovolujou, aby český díleři mohli dávat větší slevy těm zákazníkům. To znamená, ty když přijdeš jako zákazník, chci jedno auto, kupuješ za katalogovou cenu. přijdeš jako zákazník, chci jich 10, tak v zahraničí dostaneš 2 až 3% slevu. Uh-huh. U nás 10. Uh-huh. Takže zase, ty si nabereš slevy a přepustíš to za další procenta dál. Takže takhle vlastně přes naší zemi fungují další prodeje do jiných zemí a je tam procento k procentu. Ty lidi to pak dělají za, řekněme, náklad 10-15 tisíc na jednom autě, ale těch aut prodají 1000 za rok.
1: A to se děje jenom u nás, nebo třeba i v Polsku, plácnu, nebo někde jinde, nebo je to naše specialita?
0: Hele, přijde mi, že to je naše specialita. Uh-huh. Stala se z nás opravdu taková křižovatka, kde i Poláci, Maďaři, Rumuni všechno překupují auta přes nás.
1: Ještě se zeptám takhle, jako je úplně jako off topic, ale a poškozuje to českého zákazníka nebo ne?
0: Poškozuje to toho českého zákazníka obrovským způsobem, protože ty jako jednotlivec potom nemůžeš dosáhnout na nějakou lepší cenu toho auta a to samý i služby. Mm-hmm. Protože když přijdeš k dealerovi, že si chceš jako jednotlivec koupit auto, tak v podstatě ten dealer tě odpálkuje někam do rohu, protože ty ho nezajímáš jako, mm-hmm. jako jediný koncový klient.
1: Jasně.
0: A kolikrát oni ti napálejí takovou katalogovou cenu, aby prostě řekli, jo, on si to auto nekoupí, protože je za tuhle cenu. My tohohle zákazníka nechceme. Mm-hmm. My potřebujeme zákazníka, kterým u těch aut prodáme 100.
1: Protože ten reexport je ten hlavní biznisový proud.
0: Tak. A jsou tam hlavně peníze, které jdou i mimo daně. Mm-hmm. Část peněz jde oficiálně, část jde neoficiálně. A vlastně díky tomu díleři můžou začít tvořit ty svoje paláce a ty obrovský prodejní místa, které ti tady rostou. Mm-hmm. Vůbec to není vlastně na prodeji pro tu zemský trh.
1: Jasně, je to na prodej pro celoevropský trh. A to se týká všech značek, nebo?
0: Řekněme 90% značek.
1: To je zajímavý.
0: A nejenom, nebo takhle, přímo ne značek, ale konkrétních modelových typů. Uh-huh. Protože když si někdo přijde koupit, řekněme, Audi A8, kolik těch aut v Čechách se prodá? Kolem 20-30 ročně. Mhm. Uh-huh. To je naprosto nezajímavý model. Ale takový ty mainstreamový auta, řekněme auta do 300, do 400 tisíc, tak jsou nejzajímavější a hlavně vrcholný výbavy. Do zahraničí ti kolikrát nepustí ani nějaký výbavy. Když to k nám, jo. Takže třeba když Rumunsko, Maďarsko, Polsko chce vrcholný výbavy u nějakých menších, levnějších aut, tak lze je objednat přes Česko. Hmm. Protože zase ty trhy se personalizujou podle toho, o co je tam zájem a my máme jednu z mála výhod, že můžeme objednávat auta i v plných výbavách, který třeba Polákům, Maďarům vůbec ta automobilka nepovolí.
1: Podívej se, jak jsou Češi zase zhánčliví, že? Dokonce pamatuju, to je tak, já nevím, 10 let, BMW vyjelo s nějakou kampaní, že byla úplně nějaká speciální edice právě pro Česko a já jsem si tehdy jako říkal, tak jako naopak, jo, to bude nějaký prostě oškubaný model, nějaká chudobka, jo. No úplně naopak, to byl absolutně opulentní model, který se nedal koupit ani v Německu a mě to taky někdy nějak jako zajímalo, jak jsem se ptal lidí se jako z oboru a oni říkali, jo, jo, jo, protože to je taková česká jako specialita, Češi chtějí ty auta v těch nejlepších výbavách a tohle by v Německu někdo nekoupil, protože tam je narvaný úplně všechno. To je nějaké prostě super drahá M-ková série, rozumíš?
0: Je to přesně tak, my jako náš český trh je právě specifický tím, že zákazník, čím míň má peněz, tím větší potřebuje koupit výbavu do auta.
1: To je dobrý, no.
0: A je to všechno z toho, že tady se všechno prolejvá přes firmy a daňový odpočty. Mm-hmm. Protože u nás na auta jsou vlastně nejvyšší daňový odpočty v celé Evropě.
1: Aha.
0: Proto vlastně tady vznikají tyhle ty edice těch, když to řeknu, předražených, přepálených aut, kde prostě máš úplně všechno. Ale průměrný Němec si tohle nekoupí. Je to třeba vidět konkrétně teď u Škodovky, tak když si projdeš český autobazary a máš auta z Čech, tak řekněme 2-3letý Kodiak je všechno buď výbava Style Plus, uh-huh. pro neznalý je to téměř ta nejvyšší, A nebo Laurin a Clement.
1: To je úplně nejvyšší.
0: Je to naprosto zbytečné.
1: To je prémiová edice.
0: Proč si kupovat tříletý auto za téměř 1 000 000 korun, když ti udělá stejnou službu jako to samé auto za půlku? A tyhle auta třeba zase jezdí v Německu. Tam si koupíš Kodiaka, který kolikrát nemá ani xenonový světla. Má tam obyčejný halogeny. Mm-hmm. Je to strašný, ale ano, pak si můžeš jít a koupit si 2-3letý auto za 400 tisíc. A právě díky tomu, že tady je tenhle ten tlak na ty výbavy, tak díky tomu tady bují i ten reexport, protože ty automobilky to podporujou a pouštějí tyhle ty výbavy. Taková zajímavost, třeba ve Francii, když ti přijde průměrný francouzský farmář, že si potřebuje koupit nějakýho novýho malýho Renaulta nebo Peugeota, ale chce ho v lepší výbavě, tak mu Francouz řekne ne. Tady ho máš 1, 2, 3 stupeň výbavy, kup, zaplať, vem si auto, vypadni a buď sticha. Ale u nás to auto jde našlapat naprosto nesmyslnou výbavou, vyšší prémiový třídy. No a když to ten Francouz chce, kde to objedná?
1: Tady. Protože tam to nesežene.
0: Takže on přijde za svým dealerem a řekne, já chci tohle, tohle, tohle, tohle. Dealer francouzský zvedne telefon, zavolá kamarádovi tady v Čechách, kamarád objedná, Francouz zaplatí a všichni mají plný kapsy.
1: Všichni jsou vysmátý. No to je zajímavý, to by mě v životě nenapadlo, že v tomto ohledu jako tvoříme takový high-tech. Jako.
0: A naprosto šílený na tom je, že v podstatě ti to podporujou importéři. Mm-hmm. V podstatě, že v každý zemi nemůžeš si udělat dealerství jen tak, musíš být podřízený importu.
1: Který to dováží, že?
0: Který to dováží, který v podstatě ti určuje ty finální ceny
1: rozděluje a stará, to zboží.
0: Stará se o ty modelové řady. Mm-hmm. To znamená, že importér je ten, kdo ti komunikuje s fabrikou, chceme tyhle výbavy, nechceme tyhle výbavy. Takže v podstatě import je tím taky živený, takže on to celý vlastně podporuje, přilejvá ten olej do toho ohně, kdy přesně oni mají ten tlak na tu fabriku. Chceme tohle, chceme tohle, chceme tohle. Nestarejte se, my se poradíme, my to prodáme, my to zvládneme. A dál už máš armádu dealerů, prodejců, který se jenom klepou na ty peníze z těch šedých reexportů.
1: Vidíš, to je hrozně zajímavý, protože člověk na to vždycky tak reaguje, když se něco dozvíš, tak ti spousta věcí dojde, jo. A já mám jako hodně známých jako z Německa, protože já jezdím velice často do Berlína a párkrát jsme se o tom bavili a oni vždycky říkali, mě to vždycky překvapovalo jako od Němců, oni vždycky říkali, vy Češi máte daleko lepší auta než my. Jo, já jsem vždycky říkal, jak to jako myslíš, jo. A říkal, vy máte daleko lepší výbavy v Bavorákách a v Mercedesech a já jsem si vždycky říkal, jsou jako šáhnutý, jako jo. A teď už tomu rozumím, no, protože ono to v tom Německu vlastně často ani nekoupíš v těch výbavách.
0: Je to přesně tak, protože Německo jde tím stylem, radši si kupme holejší auto, ale pojďme ho za 2 roky vyměnit.
1: Jo.
0: Když to Čech, když si teda konkrétně Čech kupuje auto, tak ten ho přesně jde tím, to, co jsme se bavili na začátku, kdy ten člověk, kupuju si auto na 10 let, protože mi musí vydržet, tak musí nějak vypadat. Že my jsme ten trh tady v tom jako dost specifický. Mm-hmm. A díky tomu se právě i jako najela tato
1: ten level, který tady
0: tenhle je. Ten level, ano, děkuju za to slovo. Tenhle ten level, prostě kupovat tady auta ve vyšších výbavách a zároveň přesně, když někdo v Evropě to chce, tak řekne, proč já si to vlastně nemůžu koupit přes ty Čechy?
1: No, jasně, protože chce něco, co normálně, je to jako když objednáváš nějaký šperk nebo nějakou special edici, která je jenom dostupná někde, že jo?
0: Přesně tak.
1: Tohle bylo docela jako zajímavý. A co dnešní kariéra?
0: Hele, dnešní kariéra, jak to uchopit? Obrovská příležitost, dostal jsem se konečně tam, kam jsem chtěl a to znamená úplně tomu prvopočátku těch aut. Mozky, který to vymýšlej, vyvíjej a tam, kde ty auta vznikají. Což je něco naprosto nádherného, kdy už člověk jako není u toho hotovýho, ale může se podílet na tom vzniku. A pro mě jako pro autaře opravdu fanatika, tak je něco nádherného stát u toho zdroje a vlastně vidět, jaká práce se odvíjí a jaká práce předchází tomu, než ti vůbec vznikne nový auto. A tam jsem začal i chápat, jak malý systémy v autech, který člověk bere jako samozřejmost, jaký je za nima úsilí a zároveň obrovský klacky pod nohy, třeba ze strany legislativy a států, trhů. Takže to je něco božího. A teď se teda k tomu pořádně vrátím. Začal jsem fungovat pro firmu, která se v podstatě stará nebo zabývá se tvorbou softwaru a dílčích komponentů pro Škodovku. Potaž moc pro celý Volkswagen. Takže já teď stojím u toho úplného zdroje, když Škodovka přijde a řeknou, máme představu, aby v autě fungovalo tohle, tohle, tohle a na vás je to vymyslet, spustit.
1: Čili nějaký softwarový záležitosti, to, jako řešení toho programu, nebo přímo vymyslet celý ne, ten vymyslet, systém?
0: Vymyslet i přijde myšlenka
1: ze strany. Nějaký asistent třeba?
0: Třeba. No. Třeba. Bojím se trošku mluvit konkrétně, protože jsme v utajení.
1: Jasně, tak dejme tomu, že třeba to, co všichni znají, třeba asistent nějaký asistovaný couvání nebo něco takového.
0: V podstatě přijde někdo z automobilky, kdo řekne, mám takovejhle a takovejhle nápad, konkurence to nemá, koukněte se na to a vymyslete to.
1: Jo.
0: A dodejte nám to.
1: Jako hotový řešení.
0: Jako hotový řešení, který my potom budeme implementovat do těch aut.
1: Tak to je zajímavý.
0: Takže tam je teď vlastně moje působiště a to je vlastně přímo podílení se na tom vývoji. Byť teda já jsem neuvěřitelně nešikovnej v těchto těch věcech, takže já jsem dostal tu pozici řídit ty lidi, kteří to vlastně dotáhnou do konce nebo který myšlenku zprocesujou do nějakého hmatatelného výsledku, ale vidět tenhle ten svět, dostat se do něj, beru jako obrovskou příležitost, hrozně vysokou metu, kam jsem se dostal a v podstatě teď tam jakoby nacházím sám sebe a začínám zjišťovat, že vlastně tohle jsem přesně celou dobu chtěl. Že ta moje láska k těm autům mě přesně tahla k tomu, když jsem pochopil všechny věci, jak fungujou, tak mě to pořád tahlo k tomu podílet se na tom a být u toho začátku. Takže to je něco nádherného teďkon.
1: Tak v tomhle seš možná nešikovnej, ale já vím, v čem seš velmi dobře šikovnej. Ty děláš ty úžasný videa, jak z nových modelů udělat modely z vraků. Jo, tak koukám na ty tvoje videa, jak zastařuješ ty auta, děláš tu falešnou korozi a takové věci. Takže myslím si, že se ti v tomto ohledu, jakoby, jak říkáš, splnil ten sen. Ještě se chvilečku přidržíme toho reálného života. Co fuck-upy?
0: Krátkou verzi příběhu nebo všechny?
1: Tak všechny ne, to zase jako do zítřka tady nechci bejt.
0: Hele, fuck-upů bylo strašně moc a opět za většinu z nich můžou ty auta.
1: Kdo by to řekl, viď?
0: Nenastoupení na vysokou školu, protože jsem chtěl pracovat, abych mohl mít auta. Fungování, podnikání, taxikařina, chtěl jsem lepší auto, šel jsem dělat takovouhle a takovouhle práci, která mě někde semlela, někam posunula. Jo, ale asi jako za největší fuck-upy, ty mám v životě asi tři, takový, za který se, ne že stydím, ale za kterých si bych si opravdu dal pár facek. Vlastnictví hybridní Toyoty, manželství s mojí první ženou a vlastnictví S-kovýho Mercedesa. To jsou tři největší fuck-upy v životě. Ne, je to hodně nadnesený.
1: Chápu.
0: Ale asi jako největší byl opravdu ten můj společník, který mě obral o všechno, jak materiálně, tak i co se týče mý energie, zdravotního stavu. Ale zase, jestli to posuzovat za fuck-up, nebo naopak za ten odrazový můstek, těžko říct.
1: Tak oni ty fuck-upy člověka většinou odstartujou někam, že jo? Protože je to takový náraz do zdi, pak tě to otočí někam jinam. Ty jsi jmenoval jako ten druhý, když pominu tu Toyotu a to S-klase, tak to druhý byla manželka, jo? Ty jsi mi i poslal takovou jako zase v té přípravě, že máš polodceru. Já jsem si tam udělal takovou jako poznámku. Já jsem se ptal, já jsem tady si udělal poznámku, co to je polocera, jak se to dělí, levá a pravá část nebo horní, dolní polovina, jak vypadá polocera?
0: Hele, tady se to v podstatě dělí, takže dcera je jenom napsaná na papíře, nebo no. Respektive já jsem napsaný na jejím papíře.
1: Jako autor?
0: Jako údajný autor, ale realita je úplně někde jinde a to je v podstatě i jako velký fuck up, kdy jsem svolil k něčemu, co bylo proti mýmu přesvědčení a v podstatě do dneška se s tím potýkám a teď hledám způsoby, jak se z toho vyvázat. Takže to byl jako velký životní fuck up. No.
1: Čili to není tvoje dcera, jsem pochopil.
0: To není moje dcera, takže já jsem bezdětnej, rozvedený a zatím na tom nehodlám nic měnit.
1: Takže momentálně stav tě vyhovuje?
0: Momentální stav se svojí naprosto fantastickou přítelkyní mi vyhovuje a pevně doufám, že všechno bude lepší a lepší.
1: A co koníčky? To je blbost se ptát člověka, který dělá celý život auta, ale kromě toho aut a golfu máš ještě něco, nebo...
0: Hele, koníčky, překvapivě to jsou ty auta. Chápu, že by to nikdo nečekal.
1: Taky jsem z toho úplně úžaslý.
0: Já si myslím. Auta, velký, malý, pak ten golf a poslední dobou láska k cestování.
1: Začala se auta používat i k jízdě, jo?
0: Hele, právě, že to cestování si užívám bez těch aut, kdy asi je to tím pokročilejším věkem. Vím, že to je blbý. Ano. Já si myslím.
1: Mě pozvedla jeho teďka.
0: Kdy prostě fakt jako začíná být pohodlný a říkám si, jak je to vlastně super nechat to auto někde tady v Praze na letišti, zmizet na pár dnů, týdnů, opravdu úplně do opičích hor, do Ázie, kde prostě člověk chodí špinavý, upocený s baťohem, hledá něco prostě hezkýho, co nikdy neviděl, je tam jenom sám se svýma myšlenkama. To je to, jako čemu poslední dobou hodně propadám a co mě hodně baví.
1: A Michale, co tvoje neřesti?
0: No, zajímavé téma.
1: No tak jako u osobnosti tvého rozměru předpokládám něco hodně special.
0: Je mi jasný, že čekáš jakože chlast, drogy, kurvy.
1: Ne, chlebíčky tam ještě chybí.
0: Chlebíčky, ale s bramborovým salátem jo. Nebudeme to žrát s tím hnusným máslem.
1: To je
0: zločin proti lidskosti.
1: A ještě jako dát na veku máslo a na tu šunku, jako jo, to je obludnost.
0: Já si myslím, že jo. Hele, neřesti. Asi tě tím docela teďkon dostanu, protože to nebudeš čekat, ale jsou to auta.
1: To jsi mě dostal.
0: Víč.
1: Celou dobu o tom ani necekneš, jo? A nakonec, když jsme před poslední otázkou, tak auta.
0: Takovouhle perlu. Auta, dobrý alkohol, jídlo, to je velká neřest.
1: No ale dobrá, že jo?
0: Ale dobrá. A pak to cestování, no. To se jako k tomu vrací, že ano, to je prostě neřest, kdy opravdu to, co člověk vydělá, tak najednou prostě nechám za tu v uvozovkách dovolenou nebo za to cestování, beru to jako velkou neřest, no, když se prostě vykašlu tady na práci, na lidi, na všechny
1: a jedeš.
0: Prostě a zmizím prostě někam pryč.
1: Neřesti typu auta a dobrý alkohol chválím. Pestuje též.
0: Výborně.
1: Co plánuješ v letošním roce?
0: Co plánuju v letošním roce? Teď hodně se určitě věnovat práci, protože tohle z to nový působení beru jako obrovskou příležitost a myslím si, že takovou jako poslední životní příležitost k té práci. Vidím, že tam si fakt budu tvořit ten svůj dream job. Mm-hmm. Takže 100% věnovat té práci, věnovat přítelkyni, která zatím teda všechno je naprosto růžový a nějakému svýmu rozvoji. Byť po několika letech nebo po téměř desítkách letech, kdy jsem jakoby na sebe kašlal, tak teď se chystám prostě svůj seberozvoj, to znamená nějaký cizí jazyky, učení se i jednak pro tu práci a poznávání světa.
1: Jsme na konci, čas našeho rozhovoru vypršel. Dnes si s námi povídal Michal Gregor, muž, který říká, co ty vlastně říkáš?
0: Já toho říkám strašně moc, ale poslední dobou mám takový moto, a to je, že život je příliš krátký na to, abychom jedli špatná jídlo.
1: Děkuju ti za rozhovor.
0: Já děkuju za pozvání.
1: A zase někdy ahoj.
0: Rád se připojím, děkuju, ahoj.
1: Dámy a pánové, podcast Old Schoolers můžete odebírat na všech podcastových aplikacích. Máte-li pocit, že jste taky Old Schooler, anebo máte příběh, který chcete sdílet, dejte o sobě vědět. Rád se s vámi spojím. Děkuji a těším se na viděnou u dalších dílů.

0: Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly 4 hodiny.
1: Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Dobře to víme a všímáme si toho. Nových filmů je v moravských kinech tolik, že z toho jeden může být zmatený. A proto jsou tady naši filmoví rádioví experti, kteří filmové novinky představují a popisují. Výběr tohoto týdne přináší Honza Tománek z kina Metropol Olomouc. Ahoj, na co zajít?
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. Dnes začneme jedním návratem do historie Příběh hraček.
3: Vidlíku, bereš si Karen Beverly za milovanou manželku?
2: Po 7 letech se vrací tato série s 5. dílem. Tentokrát se Woody Buzz Rakeťák Jesse Vidlík vrací do dětského pokoje, který už dávno není jen o fantazii a klasických hrách. Zjišťují totiž, že do jejich života vstupuje moderní technologie, a to chytrý tablet ve tvaru žáby, přezdívaný Žabletka. A s ní také i zcela nové pořádky. Pokračovat budeme novým českým komediálním hororem s názvem Tahle partie dead režiséra Adama Kůse.
4: Proč tady cítím trávu?
2: Film je o čtveřici přátel, kteří se vydávají na halloweenskou party a netuší, že právě jim začíná noc plná šílenství a chaosu. Řetěz z hádek, trapasů a špatných rozhodnutí se rychle vymkne kontrole a vyústí v absurdní a ujeté situace se zombí, policisty, frustrovanými herci z romantických komedií a dalšími.
4: To je Vláďa Polívka.
5: On hrál ženy v rozletu a taky ženy v letu.
4: Polívka!
2: No a do třetice zahrajeme na kytarovou notu, protože do kin přichází životopisný dokument Michal Pavlíček Rocker verze 7.0, který je natočen k letošním 70. letům legendárního kytaristy, hlavně známého z kapely Pražský výběr, a to Michala Pavlíčka.
6: Ta Michalova kytara někdy šeptá, někdy křičí, někdy tě mlátí a někdy tě hladí. Je v ní tolik emocí a tolik radosti, ale i bolesti.
2: Kamera zachycuje Michala na sérii koncertů krátce po tom, co se vypořádával s operací pohybového aparátu, a staví se znovu na pódium. Takže sledujeme, kolik to úsilí stojí, aby svému publiku předvedl Pavlíčka tak, jako ho znají.
7: Ale víš, že tohle se procházíme 45 lety našeho života. No.
1: Nové Toy Story Příběh hraček se Žabletkou, také český komediální horor Tahle party je dead, nebo životopisný dokument o Michalovi Pavlíčkovi. Jsou filmové novinky v moravských kinech. Za info díky našemu filmovému expertovi Honzovi Tománkovi z kina Metropol Olomouc.
2: Díky, Lukáši, přeji tobě a i posluchačům příjemné filmové léto.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
8: Radio Metropole. Radio Metropole.

0: zjistí tvoji vesmírnou předpověď pro dnešní den.
1: Berani, jste připravení řešit další úkoly. Býci, najděte si pár chvil jenom pro sebe. Blíženci, budete se divit, ale některé věci fungují i bez vás. Raci, s vámi dneska budou cloumat nejrůznější emoce. Lvi, udržujte svou mysl v pohotovosti. Pany, někdy jsou slova zbytečná, vaše činy mluví za všechno. Váhy, občas máte chuť trochu víc provokovat. Štíři, popřemýšlejte, co znamenají vaše sny. Střelci, umíte být rozumní a umíte taky zatnout zuby. Kozorozi, když máte vhodného parťáka, nebojte se jít do rizika. Vodnáři, některé události pro vás budou nesmírně důležité. A co my ryby, rozhodně nás potěší, že nejsme ty největší brzdy v okolí.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.

0: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
1: 30 rokov na scéně Moment O2 Arena.
2: 30 rokov kapely No Name na scéne. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
3: Městy s náměž na Hané vás zve 21. června do amfiteátru na koncert. Od 17 hodin tu vystoupí Tomáš Kočko a Fleret. Spojení dvou legend moravské hudební scény slibuje jedinečný hudební zážitek. Nenechte si ujít tuto událost v náměšti na Hané 21. června v amfiteátru.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
5: Olomouc ožije od čtvrtka 18. do soboty 20. června největším festivalem hudby a umění v ulicích Česka. Těšit se můžete na Jumping Drums, Malalata, KJ Sucks, Brass Avenue, Andreu Kalousovou, New Street Band, After Party, velkolepou taneční show, Food Zonu a na více než 200 kapel v uzavřených ulicích města. V sobotu vás navíc čeká bohatý doprovodný program pro děti v Čechových sadech s festivalem Sportáček. Vstup na akci je zdarma. Více na www.olomoucžije.cz. Generálním partnerem letošního ročníku festivalu Olomouc ožije je GEMO, významný hráč v oboru pozemního stavitelství, developer a investor. Akce se koná za podpory města Olomouce a Olomouckého kraje.
6: Olomoucký report CZ.
7: Pořád se něco děje.
6: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
8: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
7: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.

0: Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 6 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Máme tu pro vás další zprávy. Zrekonstruovaná plocha u zastávek na autobusovém nádraží na Tržnici v Olomouci vykazuje vady v podobě hrbolků. Město proto nařídilo rychlou nápravu. Proběhne od 23. do 29. června. Po dobu oprav budou autobusy jezdit z náhradních zastávek.
0: Místní rádio, místní zprávy.
3: Nový spoj v regionu. Na letní prázdniny začne jezdit o sobotách přes Olomouc, Litovel a Uničov dálkový autobus, který přímo spojí Brno s Karlovou Studánkou. Bez přestupů tak můžeme na túru do Jeseníků nebo na Jižní Moravu. Věž zámku v Hranicích za září projde opravou za 15 milionů korun, která potrvá do konce roku. Od 1. července bude kvůli bezpečnosti až na výjimky uzavřen vstup do zámecké zahrady horními branami, píše o tom Report.cz. Plná elektronizace českých voleb si dá na čas. Dočkáme se jí až v roce 2028. Oddálení potvrdil Senát schválením nové volební novely. Ta má ale zároveň přinést praktická usnadnění pro nás voliče.
0: Sport.
3: Čeští fotbalisté se na mistrovství světa v Americe chystají na svůj druhý zápas ve skupině. Ze své základny u Dallasu se přesunuli do Atlanty, kde změří síly s výběrem Jihoafrické republiky. Zápas začne ve čtvrtek v 18 hodin našeho času.
4: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.

0: Republiky. Nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách naměříme okolo 22. Závěr pracovního týdne bude se sluníčkem a tropickými 30. Ty nás budou provázet i během víkendu, který přinese mimo jiné taky déšť a bouřky.
1: Omega Centrum Olomouc nabízí jen do konce srpna letní akci 12+1. K novému ročnímu členství jeden měsíc zdarma. Jdi na omegasport.cz.
2: Radio Metropole.
3: Víc muziky. Víc energie.
4: Víc energie.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již šestý ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Bonjour Olomouc, zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
0: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Top of the Pop.
3: Top of the Pop.
2: Radio Metropole.

Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz

0: Pedagogické školy v Přerově. Hudební festival Masters odstartuje v areálu školy ve středu 24. června od 8.30. Přijďte si užít skvělou hudbu a setkání po letech.
1: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
2: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
1: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
2: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
1: Jsme tu pro vás již 20 let.
2: Jezírka Banat.cz.
3: Jahody, jahody. Přijďte si nazbírat ty nejsladší jahody do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
4: Obec Velké Losiny zve od pátku až do neděle na velkolosinské svatojánské slavnosti. A bavit se budou úplně všichni. V pátek zahraje Adam Mišík, Tubla Tanka a v sobotu Kristián Šebek. Připraven je jarmark, spousta hudby a zábavy. A to je začátek. Nenechte si ujít velkolosinské svatojánské slavnosti.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
11: Hledáte pro děti smysluplný program na léto? Příměstské tábory v pevnosti Poznání zvou malé chemiky, astronauty, zoology i badatele. Pokusy v laboratořích, šifry, soutěže i digitální planetárium. Spoustu času venku či v botanické zahradě. Přihlaste své děti ještě dnes na tábory pevnosti Poznání Olomouc.
12: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
13: Slyším, Datart nákupy?
12: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev.
14: Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
13: To je mazec.
14: Datart, opravdový elektrospecialista.
15: Už 150 let sklízíme úspěch a sázíme budoucnost. Slavte s námi i vy. Už tuto sobotu vás zveme na rodinný den do areálu Střední zemědělské a zahradnické školy v Olomouci. Čeká vás divadlo Tramtárie, kapela Ztracené ráj, floristická show a mnoho dalšího. Stavte se v sobotu za námi.
16: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
17: Random Flashback.
18: Metropole.
17: Flashback.
19: Good evening.

0: jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Ranní Fresh.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Dobře to víme a všímáme si toho. Nových filmů je v moravských kinech tolik, že z toho jeden může být zmatený. A proto jsou tady naši filmoví rádioví experti, kteří filmové novinky představují a popisují. Výběr tohoto týdne přináší Honza Tománek z kina Metropol Olomouc. Ahoj, na co zajít?
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. Dnes začneme jedním návratem do historie Příběh hraček.
3: Vidlíku, bereš si Karen Beverly za milovanou manželku?
2: Po 7 letech se vrací tato série s 5. dílem. Tentokrát se Woody Buzz Rakeťák Jesse Vidlík vrací do dětského pokoje, který už dávno není jen o fantazii a klasických hrách. Zjišťují totiž, že do jejich života vstupuje moderní technologie, a to chytrý tablet ve tvaru žáby, přezdívaný Žabletka. A s ní také i zcela nové pořádky. Pokračovat budeme novým českým komediálním hororem s názvem Tahle partie dead režiséra Adama Kůse.
4: Proč tady cítím trávu?
2: Film je o čtveřici přátel, kteří se vydávají na halloweenskou party a netuší, že právě jim začíná noc plná šílenství a chaosu. Řetěz z hádek, trapasů a špatných rozhodnutí se rychle vymkne kontrole a vyústí v absurdní a ujeté situace se zombí, policisty, frustrovanými herci z romantických komedií a dalšími.
4: To je Vláďa Polívka.
5: On hrál ženy v rozletu a taky ženy v letu.

0: No a do třetice zahrajeme na kytarovou notu, protože do kin přichází životopisný dokument Michal Pavlíček Rocker verze 7.0, který je natočen k 70. letům legendárního kytaristy, hlavně známého z kapely Pražský výběr, a to Michala Pavlíčka.
1: Ta Michalova kytara někdy šeptá, někdy křičí, někdy tě mlátí a někdy tě hladí. Je v ní tolik emocí a tolik radosti, ale i bolesti.
0: Kamera zachycuje Michala na sérii koncertů krátce po tom, co se vypořádával s operací pohybového aparátu, a staví se znovu na pódium. Takže sledujeme, kolik to úsilí stojí, aby svému publiku předvedl Pavlíčka tak, jako ho znají.
2: Ale víš, že tohle se procházíme 45 lety našeho života. No.
3: Nové Toy Story je příběh hraček se žabletkou, také český komediální horor Tahle party je dead, nebo životopisný dokument o Michalovi Pavlíčkovi. Jsou filmové novinky v moravských kinech. Za info díky našemu filmovému expertovi Honzovi Tománkovi z kina Metropol Olomouc.
0: Díky, Lukáši, přeji tobě a i posluchačům příjemné filmové léto.
4: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
5: Radio Metropole.
6: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
7: Folklorní spolek Hanák Troubky vás zve na akci Slunovrat 20. června od 16 hodin v areálu za kulturním domem v Troubkách. Den plný lidové hudby, tance i dobrého jídla. Vystoupí Jiří Pavlica a Hradišťan a další folklorní soubory. Vstupenky v síti Ticketmaster. Info na hanaktroubky.cz.
8: Party, nemáme čas, musíme zpátky do minulosti, jinak Allpran ztratí svou budoucnost.
9: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
8: Na elektrokolech a kolech od Allpranu, dojedi s nimi kamkoliv.
9: Skvělý nápad, už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
8: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Allpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
10: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
11: V sobotu se na zámku v Tovačově uskuteční oblíbené večerní prohlídky s divadlem. Ponoříme se do napínavého příběhu o tajné operaci, odvaze a morálních dilematech. Tak si nezapomeňte zarezervovat své místo na večerních prohlídkách. A uvidíme se už tuto sobotu na zámku v Tovačově.
12: V ADP Sanko věříme, že stáří má být spokojené a důstojné. Kombinace moderní medicíny a lidského přístupu pomáhá našim pacientům najít novou životní sílu. Jsme tu pro vás i vaše blízké. Najdete nás na adpsanco.cz.
13: Město Přerov vás zve 21. června na Evropský den hudby v Parku Michalov. V parku dostanou prostor zkušení i začínající umělci a navážou tak na tradici, která se u nás zabydlela a je každoročním zpestřením konce června. Evropský den hudby v Přerově. Více na Facebooku Kultura Přerov.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
14: HASPO 2026. 20. června od 10 hodin ve sportovním areálu Bochoř. Čeká vás bohatý program po celý den. Ukázky letecké techniky, bezpilotní prostředky armády České republiky, letecká akrobacie, vírníky, hasiči a mnoho dalšího. HASPO 2026. 20. června Bochoř.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Artbeat.cz. Festival, který v Olomouci ještě nebyl.
17: Industriální prostor BOV.
16: Sochy Honzy Dostála.
17: Světla a do toho pořádný rokovej nářez z horký žeslíže.
16: Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host, horký žeslíže. Artbeat, 18. června, industriální prostor BOV na ulici Gmrazírna v Olomouci. www.artbeat.cz.
5: Radio Metropole. Metropole.
4: Olomouc 92 a Mohelnice 103.7 FM.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 7 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Vítejte u zpráv, je čtvrtek 18. června. Nový odpočinkový kout najdeme na Olomouckém horním náměstí u lékárny. Poskytuje stín a možnost posezení v horkých letních dnech. Město teď zjišťuje, jak se novinka líbí. Podrobnosti najdeme na webu olomouc.eu. Policie vyšetřuje řidiče přerovské městské hromadné dopravy, který koncem března havaroval v místní části Žeravice s téměř 3 promile alkoholu v dechu. Oznámila, že řidič nově čelí obvinění z ohrožení pod vlivem návykové látky. Za tento hazard mu nyní hrozí trest odnětí svobody v rozmezí 6 měsíců až 3 let. Nová zeleň v Kroměříži. Město promění přes 4 hektary zemědělské půdy v lokalitě Přední pastviska na nové biocentrum. Projekt zahrnuje zatravnění a výsadbu téměř 800 stromů a stovek keřů. Cílem je podpořit biodiverzitu a zadržování vody v místě. Práce začnou v srpnu a potrvají do poloviny listopadu. Připravte se na pořádné horko, protože na Evropu se žene vlna veder ze Sahary, která na jihu Evropy přinese až 40 stupňů ve stínu. Extrémní počasí nemine ani Česko, kam vysoké teploty dorazí už dnes. Podle meteorologů se u nás dočkáme veder, při kterých rtuť teploměru vyskočí vysoko přes 30 stupňů.
0: Sport.
3: České volejbalistky pokračují v Lize národů turnajem na Filipínách. Po úvodní porážce 0-3 na sety s Itálií se dnes od 10 hodin postaví výběru Spojených států. Čeká nás náročný zápas proti světové špičce.
2: Rádio Metropole, co na sebe.
4: Dochází vám deodoranty a antiperspiranty, skočte pro ně do drogérky, budou se hodit, víme jak bude, dnes skoro jasno anebo polojasno, teplotní maxima 26 až 29, zítra jasno anebo skoro jasno, 30 stupňů, páteční pocitová teplota může být i jako 35, v sobotu se budeme připékat při 34 stupních, nejdřív slunečno, odpoledne více oblačnosti, v neděli 30 stupňů, oblačno a možné bouřky.
5: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Hezké čtvrteční ráno, víme, jak se jezdí tady opravy v Olomouci. Pozor na křižovatce Dobrovského a Dlouhé ulice, na úrovni Letňáku je mírně zúžená vozovka. V Hanácké metropoli se brzy promění křižovatka Pražské a Erembergovy ulice. Od příštího týdne, od pondělka 22. se tady začnou stavět nové přechody pro chodce a také semafory, což oceníme zejména při odbočování z Erembergovy ulice na Pražskou. V silném provozu to tady vždycky trvá šíleně dlouho. Jinak hlavní moravské tahy mezi městy i podál jsou právě teď ve čtvrtek ráno průjezdné bez vážných nehod. Kdyby se to změnilo, dáme vědět.
2: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc

0: dnešní den.
1: Berani, jste připravení řešit další úkoly. Býci, najděte si pár chvil jenom pro sebe. Blíženci, budete se divit, ale některé věci fungují i bez vás. Raci, s vámi dneska budou cloumat nejrůznější emoce. Lvi, udržujte svou mysl v pohotovosti. Pany, někdy jsou slova zbytečná, vaše činy mluví za všechno. Váhy, občas máte chuť trochu víc provokovat. Štíři, popřemýšlejte, co znamenají vaše sny. Střelci, umíte být rozumní a umíte taky zatnout zuby. Kozorozi, když máte vhodného parťáka, nebojte se jít do rizika. Vodnáři, některé události pro vás budou nesmírně důležité. A co my ryby, rozhodně nás potěší, že nejsme ty největší brzdy v okolí.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
2: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůni čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny CZ.
3: Udělejte s námi Prostějov bezpečnějším místem pro všechny. Prostějov vyhlašuje výběrové řízení na strážníka městské policie. Máte spravedlnost v krvi, k tomu maturitu, řidičák, umíte to s počítačem a jste v kondici. Staňte se strážníkem městské policie Prostějov. Více na Prostějov.eu. Prostě bezpečně.
4: Rychlá kola a silné motory v Šantovce. To je největší sraz supersportovních a luxusních automobilů na Moravě. Super Ride Car Fest. Tuto sobotu si nenech ujít výstavu sportovních, supersportovních a luxusních vozů, offroadových i závodních bugin. A klidně se i projeď.

0: dílem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů Škoda Enyaq nebo Škoda Elorok a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
1: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche-Olomouc.cz.
2: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. 1. legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
3: Vše pro vaší grilování.

0: z Národního pivovaru za 9,90 až do 23. června. Kaufland.
1: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Jelidla, t-motor.cz.
2: Na Luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
3: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: Závratné mega slevy!
6: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mabelix, buďte in.
7: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Tohle je Radio.

0: Jsme Rádio Metropole a držíme ti ten nejlepší spot v první řadě. Vyprodané megastadiony, brutální emoce a fotbal, který má od první vteřiny neskutečný drive. Hoď za hlavu nudné tabulky a suché statistiky. Poslouchej ty největší bizáry, pikantnosti ze zákulisí a velké příběhy z mistrovství světa v našem pravidelném infoservisu.
1: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
2: Představte si fotbalový stadion, do kterého se vleze 6x více fanoušků než na olomoucký Andrák, anebo 12x víc než na zlínskou Letnou. Právě v takovém kolosu dnes nastoupí čeští fotbalisté proti Jihoafrické republice. Arena v americké Atlantě stála v přepočtu přes 35 miliard korun. Před stadionem stojí největší volně stojící socha ptáka na světě. Obří ocelový sokol s rozpětím křídel přes 21 metrů a pod střechou visí jedna z největších sportovních obrazovek planety. Takzvaný Halo Board. Dlouhý přes 330 metrů. A přímo na stadionu je i naše fotbalová legenda Karel Poborský.
3: Úplný masakr, když sem přijdete, tak vám spadne brada, to je něco podobného v Evropě, vůbec jsem nikde neviděl ani na fotkách, natož naživo. Těšíme se na to, bude to obrovský zážitek, strašně důležitý zápas samozřejmě pro naše kluky. Věříme, doufáme, budeme fandit, buďte od toho s námi.
2: Budeme fandit, Česko versus Jihoafrická republika, dnes od 18 hodin. Vyhrajeme?
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
4: Jsou s osobními vozy Opel jejich majitelé spokojeni?
5: Já.
4: Protože jsou spolehlivé?
5: Já, natürlich.
4: A se zárukou na 5 let zdarma?
5: Já, sicher.
4: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si osobní vůz Astra, Moka nebo Frontera. Nyní v akční nabídce u Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
9: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
10: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.

0: CZ.
1: Nyní na úplně vše doprava zdarma, až k vám domů. Svět spánku CZ.
2: Skvělá atmosféra i tratě pro všechny generace chystá už 6. ročník Dubanské desítky. 4D Run má mezi vyznavači běhání své místo. Pohodové tratě pro nejmenší, ale i náročné trasy pro běžce. Jdi na web 4D Run a registruj se. Dubanská desítka v neděli 13. září v Dubanech u Prostějova.
3: To snad ne, já se na to vysk**u. A Kuťka je zase fuč.
4: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
3: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
4: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradi do ruky CZ.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
6: Firma Havelka uhelná sklady, dobrý den.
7: No konečně, hejte, k vám se taky dovolat.
6: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
7: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
6: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
7: To ono je to pravda.
8: Jarní slevy uhlí z Uhloterii platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.
9: Toužíte po bílých zubech? Trápí vás zubní kámen? Jsme tu pro vás. Centrum dentální hygieny Gumcare v Olomouci. Kde bělíme zuby? V Olomouci na ulici Palackého pod magistrátem v budově na Miro. Svítíme modře. Gumcare.cz.
10: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafon.
11: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
1: Jsme tu pro tebe už dlouho.
12: A máme spoustu společných vzpomínek.
13: Radio Metropole.

0: Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 8 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Jdeme na další zprávy. Je čtvrtek, 18. června. Nová unikátní interaktivní výstava s názvem Pilíře civilizace se otevírá dnes ve Vlastivědném muzeu v Olomouci. Zábavnou formou tu zjistíme, jak vznikala města nebo písmo a vyzkoušíme si třeba práci dávných obchodníků či stavitelů chrámů. Nové místo k procházkám v Hranicích. Hotová je první etapa revitalizace nábřeží v Kropáčově ulici. Slavnostní předání moderního veřejného prostoru začne s doprovodným programem zítra od 10 hodin. Věděli jste, že téměř polovina lidí v České republice má osobní zkušenost s nevěrou. Ukazují to aktuální výsledky velké ankety Deníku s názvem Jak milují Češi. Lidé se nejčastěji shodují, že nevěra znamená pravidelný pohlavní styk s někým jiným než s partnerem.
0: Sport.
3: Fotbalová Sigma Olomouc oficiálně potvrdila odchod svého odchovance. 27-letý levý obránce Jiří Sláma opouští Hanou a bude nově oblékat dres prvoligového Jablonce.
4: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
2: Rádio Metropole. Co na sebe.
5: Už vám nezbývají peníze na solárko, dneska ho budete mít gratis. Víme, jak bude, teplotní maxima 26 až 29, čtvrtek skoro jasný anebo polojasný. Zítřejší teploty kolem 30, pocitová teplota může být jako 35, pátek jasný anebo skoro jasný. V sobotu nejdřív slunečno, odpoledne pak více oblačnosti, denní teploty kolem 34 stupňů Celsia, v neděli oblačno, možné bouřky a na teploměru zhruba 30.
6: Omega Centrum Olomouc nabízí jen do konce srpna letní akci 12 plus 1. K novému ročnímu členství jeden měsíc zdarma. Jdi na omegasport.cz.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Blesková ranní doprava z Olomouce, ze Šumperska, také z D46 mezi Bělotínem a Novým Jičínem. Pro vás právě teď v Olomouci silný ranní provoz dle předpokladů a klasického ranního normálního stavu. Teď na Lipenské, Chvalkovické, také na třídě kosmonautů. Policie je v Šumperku na Uničovské u Benátek a silničáři pracují a mírně omezují provoz na D46 mezi Bělotínem a Novým Jičínem. Pozor za polomí kolem 7. a také 3. kilometru.
2: Rádio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie.
2: Víc energie.

0: Bonjour, Olomouc! Zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Top of the Pop.
3: Top of the Pop.
2: Radio Metropole. Top of the Pop.
4: Let's go. Sounds good.

0: Metropole právě dnes.
1: Je čtvrtek 18. června a narozeniny slaví třeba Sir Paul McCartney, hudební legenda, kterou netřeba představovat. Slaví i Lou Fanánek Hagen z kapely Tři sestry, ten má kulatou 60. Gratulace k svátku přijímá každý Míla, Milánek, Milda, jednoduše Milan. Chlapi, všechno nejlepší. A co nejdřív si naplánujte piknik, protože právě na dnešek připadá Mezinárodní den pikniku. Ať je dnešek pohodový jako nejlepší letní piknik s vašimi blízkými, přeje vaše nejbližší rádio.
0: Metropole právě dnes.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
3: Objevte kouzlo Hanáckého Prostějova. Navštivte historickou radnici, zámek i parky. Zažijte léto plné kultury. Město Prostějov. Místo, kde to žije.
4: 30 rokov na scéně No Name O2 Arena.
5: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
6: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
7: Hranické slavnosti, den první. V pátek 19. června se připravte na skvělý zážitek plný hudby a energie. Hity nejen z muzikálu Kleopatra vám zaspívají Monika Absolonová, Bára Basiková a Ilona Čáková. Areál u letního kina 19. června v Hranicích. Více na kulturahranice.cz.
8: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
9: Slyším, Tatart nákupy?
8: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte je k pořízení super odolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
9: To je mazec.
8: Tatart, opravdový elektrospecialista.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
12: HASPO 2026, 20. června od 10 hodin ve sportovním areálu Bochoř. Čeká vás bohatý program po celý den. Ukázky letecké techniky, bezpilotní prostředky armády České republiky, letecká akrobacie, vírníky, hasiči a mnoho dalšího. HASPO 2026, 20. června, Bochoř.
13: FETMED, komplexní gynekologie a genetika pod jednou střechou. Jsme vaší oporou na cestě ke zdraví i mateřství. FETMED.cz.
14: V sobotu se na zámku v Tovačově uskuteční oblíbené večerní prohlídky s divadlem. Ponoříme se do napínavého příběhu o tajné operaci, odvaze a morálních dilematech. Tak si nezapomeňte zarezervovat své místo na večerních prohlídkách. A uvidíme se už tuto sobotu na zámku v Tovačově.
15: Olomoucký report CZ.
16: Pořád se něco děje.
15: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
17: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
16: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
18: Radio Metropole.
19: Radio Metropole.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Dobře to víme a všímáme si toho. Nových filmů je v moravských kinech tolik, že z toho jeden může být zmatený. A proto jsou tady naši filmoví rádioví experti, kteří filmové novinky představují a popisují. Výběr tohoto týdne přináší Honza Tománek z kina Metropol Olomouc. Ahoj, na co zajít?
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. Dnes začneme jedním návratem do historie Příběh hraček.
3: Vidlíku, bereš si Karen Beverly za milovanou manželku?
2: Po 7 letech se vrací tato série s 5. dílem. Tentokrát se Woody Bazraketák Jesse Vidlík vrací do dětského pokoje, který už dávno není jen o fantazii a klasických hrách. Zjišťují totiž, že do jejich života vstupuje moderní technologie, a to chytrý tablet ve tvaru žáby, přezdívaný Žabletka. A s ní také i zcela nové pořádky. Pokračovat budeme novým českým komediálním hororem s názvem Tahle party je dead režiséra Adama Kůse.
4: Proč tady cítím trávu?
2: Film je o čtveřici přátel, kteří se vydávají na halloweenskou party a netuší, že právě jim začíná noc plná šílenství a chaosu. Řetěz z hádek, trapasů a špatných rozhodnutí se rychle vymkne kontrole a vyústí v absurdní a ujeté situace se zombí, policisty, frustrovanými herci z romantických komedií a dalšími.
4: To je Vláďa Polívka.
5: On hrál ženy v rozletu a taky ženy v letu.
4: Polívka, ne!
2: No a do třetice zahrajeme na kytarovou notu, protože do kin přichází životopisný dokument Michal Pavlíček Rocker verze 7.0, který je natočen k 70. letům legendárního kytaristy, hlavně známého z kapely Pražský výběr, a to Michala Pavlíčka.
6: Ta Michalova kytara někdy šeptá, někdy křičí, někdy tě mlátí a někdy tě hladí. Je v ní tolik emocí a tolik radosti, ale i bolesti.
2: Kamera zachycuje Michala na sérii koncertů krátce po tom, co se vypořádával s operací pohybového aparátu, a staví se znovu na pódium. Takže sledujeme, kolik to úsilí stojí, aby svému publiku předvedl Pavlíčka tak, jako ho znají.
7: Ale víš, že tohle se procházíme 45 lety našeho života. No.
1: Nové Toy Story Příběh hraček se Žabletkou, také český komediální horor Tahle party je dead, nebo životopisný dokument o Michalovi Pavlíčkovi. Jsou filmové novinky v moravských kinech. Za info díky našemu filmovému expertovi Honzovi Tománkovi z kina Metropol Olomouc.
2: Díky, Lukáši, přeji tobě a i posluchačům příjemné filmové léto.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
8: Radio Metropole.
9: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
10: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.
11: Pozor, pozor, Olšany u Prostějova ožijí hodovými slavnostmi. Čeká vás skvělá hudba, kolotoče i zábava pro celou rodinu. Hlavní hvězdou dne bude kapela Opět a Radeček. Dále vystoupí tým Revival z Znojmo, Ztracené ráj a Kverkus. Hodové slavnosti v Olšanech u Prostějova už tuto sobotu v areálu Sokola.
12: Krásná pletina.

0: filtr. Je to zdravý glow, hydratace a péče na míru. Juicy Skin v Marbel Clinic dodají pleti rozzářený a mladiství vzhled.
1: Olomouc ožije od čtvrtka 18. do soboty 20. června největším festivalem hudby a umění v ulicích Česka. Těšit se můžete na Jumping Drums, Malalata, KJ Sucks, Brass Avenue, Andreu Kalousovou, New Street Band, After Party, velkolepou taneční show, Food Zonu a na více než 200 kapel v uzavřených ulicích města. V sobotu vás navíc čeká bohatý doprovodný program pro děti v Čechových sadech s festivalem Sportáček. Vstup na akci je zdarma. Více na www.olomoucžije.cz. Generálním partnerem letošního ročníku festivalu Olomouc ožije je GEMO, významný hráč v oboru pozemního stavitelství, developer a investor. Akce se koná za podpory města Olomouce a Olomouckého kraje.
2: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
3: Tana oční klinika Olomouc. Oči jsou bránou do lidské duše. Dopřejme jim tu správnou péči. Lepší zrak pro kvalitní život. Tana oční klinika CZ.
4: Město Přerov vás zve 21. června na Evropský den hudby v parku Michalov. V parku dostanou prostor zkušení i začínající umělci a navážou tak na tradici, která se u nás zabydlela a je každoročním zpestřením konce června. Evropský den hudby v Přerově. Více na Facebooku Kultura Přerov.
5: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
6: Ekokom. Artbeat.cz. Festival, který v Olomouci ještě nebyl. Industriální prostor BOV. Sochy Honzy Dostála. Světla a do toho pořádný rokovej nářez z horký žeslíže. Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host, horký žeslíže. Artbeat, 18. června, industriální prostor BOV na ulici Gmrazírnám v Olomouci. www.artbeat.cz.
7: Studio Pearl Design. Interiérové studio v Olomouci a v Praze plní vaše sny o bydlení na profesionální úrovni. www.pearl-design.cz.
8: Posloucháš?
9: Radio Metropole.

0: miluješ lokální rádio a lidi, co s láskou vybírají hudbu právě pro tebe. A občas si u toho i sami zatančí ve studiu.
1: Metropole.

0: Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 9 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Pojďte si poslechnout, co pak se děje. Stavbaři v areálu fakultní nemocnice Olomouc dokončili hrubou stavbu ústředního pavilonu B, do které se pustili předloni. Osmipodlažní budova za 3,5 miliardy korun má být hotová v květnu 2028. Nemocnice do ní přestěhuje 4 kliniky. Omezení v zámecké zahradě v Hranicích. Radnice upozorňuje, že od pondělí do pátku příští týden tu dojde k údržbě zahradní lávky, proto bude uzavřena a bude tu možné chodit pouze po schodech. Nakupování na internetu v Česku čeká příjemná změna. Vracení zboží totiž brzy zvládneme jen na jedno kliknutí. Od zítra začíná v Evropské unii platit povinnost zavést takzvané odhlašovací tlačítko, které to umožní. Naše e-shopy ho ale kvůli zdržení v legislativě nabídnou o něco později. Cestování letadlem bude snazší. Evropské instituce se totiž dohodly na nových pravidlech. V základní ceně letenky už bude automaticky zahrnuto příruční zavazadlo a místo pro dítě po boku.
0: Sport.
3: Dvě české tenistky spojené s naším regionem se dnes předvedou v osmifinále na turnaji WTA v Berlíně. Olomoucká rodačka Karolína Muchová bude hrát po půl čtvrté odpoledne s Američankou Kýsovou a hvězda přerovského tenisu Linda Nosková už po 11. hodině s francouzskou Parijovou.
2: Rádio Metropole, to na sebe.
4: Dochází vám deodoranty a antiperspiranty, skočte pro ně do drogérky, budou se hodit, víme jak bude, dnes skoro jasno anebo polojasno, teplotní maxima 26 až 29, zítra jasno anebo skoro jasno, 30 stupňů, páteční pocitová teplota může být i jako 35, v sobotu se budeme připékat při 34 stupních, nejdřív slunečno, odpoledne více oblačnosti, v neděli 30 stupňů, oblačno a možné bouřky.
5: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Tady je vaše silniční rádiová asistence. Víme, jak se jezdí tady v Olomouci, také na D46, anebo ve Zlíně. V Olomouci bacha na opravy na křižovatce Dobrovského a Dlouhé na úrovni letňáku mírně zúžená vozovka. Momentálně na Moravě fičíme bez vážných nehod a s policejními hlídkami chytají v Olomouci na Přerovské, u Holešova na D46 a také ve Zlíně na Březnické. Mějte s námi a bez pokut.
2: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: pro tebe. Aplikace bez legrace.
1: Ahoj, je tady tvoje Rádio Metropole a já ti teď nesu pár zajímavých mobilních aplikací, které se aktuálně dostaly do našeho výběru a rozhodně stojí za stažení, pokud chceš mít v mobilu i něco navíc než jen klasické sociální sítě a zprávy. První je Mushroom Identify AI Guide. Což, jak název napovídá, je apka na rozpoznávání hub podle fotky. Stačí vyfotit houbu v lese a aplikace ti během chvilky nabídne pravděpodobný druh. Doplní popis a základní info o výskytu. Je to spíš pomocník pro orientaci v přírodě, ne náhrada odborníka, bacha na to. Ale na rychlou kontrolu v terénu se hodí. Druhá apka je Xodo PDF Reader and Editor, což je hodně praktický nástroj na práci s PDF soubory. Umí nejen čtení dokumentů, ale taky jejich úpravy, zvýrazňování textu, vkládání poznámek nebo elektronické podpisy. Využiješ ji ve škole, v práci i při běžném posílání dokumentů z mobilu. A třetí typ je I Love PDF, která jde ještě víc do produktivity. Tady můžeš PDF soubory slučovat, rozdělovat, komprimovat nebo převádět do jiných formátů. A to se moc hodí. Je to jednoduché, rychlé a všechno zvládneš přímo v telefonu bez nutnosti počítače. Tyhle tři apky se dostaly do našeho aktuálního výběru, protože kombinují praktické využití a jednoduché ovládání. Takže ať už si v lese, ve škole nebo řešíš dokumenty na cestách, každá z nich ti může ušetřit čas i starosti. Ale teď už zpátky k hudbě. Posíláme ti víc muziky, víc energie.
0: Apky pro tebe. To je podcast o topových apkách. Jedině na Metropoli.
2: Rádio Metropole.
0: A dopolední chill.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Tohle je Radio Metropole.

0: Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Zveme všechny žáky, absolventy a příznivce na oslavu 75. výročí Střední pedagogické školy v Přerově. Hudební festival Masters odstartuje v areálu školy ve středu 24. června od 8.30. Přijďte si užít skvělou hudbu a setkání po letech.
3: Udělejte s námi Prostějov bezpečnějším místem pro všechny. Prostějov vyhlašuje výběrové řízení na strážníka městské policie. Máte spravedlnost v krvi, k tomu maturitu, řidičák, umíte to s počítačem a jste v kondici. Staňte se strážníkem městské policie Prostějov. Více na Prostějov.eu. Prostě bezpečně.
4: Zavratné megaslevy!
5: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mabelix. Buďte in.
6: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
10: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
11: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
12: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.

0: jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Radio Metropole. Radio Metropole.

0: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilsner Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
1: Party, nemáme čas, musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
2: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
1: Na elektrokolech a kolech od Olpranu, dojedi s nimi kamkoliv.
2: Skvělý nápad, už to vidím, elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
1: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
3: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
4: Folklorní spolek Hanák Troubky vás zve na akci Slunovrat 20. června od 16 hodin v areálu za kulturním domem v Troubkách. Den plný lidové hudby, tance i dobrého jídla. Vystoupí Jiří Pavlica a Hradišťan a další folklorní soubory. Vstupenky v síti Ticketmaster. Info na hanaktroubky.cz.
5: Ministerstvo řeznictví varuje, ochutnáváním váhalových špekáčků může vzniknout závislost. Účast špekáčků při opékání je povinná. Bylo zjištěno nedostatečné množství poctivých špekáčků na vašich ohništích.
6: Nebojte se.
5: Firma Váhala, výrobce těch nejlepších špekáčků, přichází s řešením. Naše špekáčky plné chuti jsou připravené stát se hvězdou každého ohně. Váhala. Poctivé špekáčky prověřené ohněm.
7: Městy Snáměš na Hané vás zve 21. června do amfiteátru na koncert. Od 17 hodin tu vystoupí Tomáš Kočko a Fleret. Spojení dvou legend moravské hudební scény slibuje jedinečný hudební zážitek. Nenechte si ujít tuto událost v Náměšti na Hané 21. června v amfiteátru.
8: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Radio Metropole.
11: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 10 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Vítejte u zpráv. Nový odpočinkový kout najdeme na Olomouckém horním náměstí u lékárny. Poskytuje stín a možnost posezení v horkých letních dnech. Město teď zjišťuje, jak se novinka líbí. Podrobnosti najdeme na webu olomouc.eu. Policie vyšetřuje řidiče Přerovské městské hromadné dopravy, který koncem března havaroval v místní části Žeravice s téměř 3 promile alkoholu v dechu. Oznámila, že řidič nově čelí obvinění z ohrožení pod vlivem návykové látky. Za tento hazard mu nyní hrozí trest odnětí svobody v rozmezí 6 měsíců až 3 let. Nová zeleň v Kroměříži. Město promění přes 4 hektary zemědělské půdy v lokalitě Přední pastviska na nové biocentrum. Projekt zahrnuje zatravnění a výsadbu téměř 800 stromů a stovek keřů. Cílem je podpořit biodiverzitu a zadržování vody v místě. Práce začnou v srpnu a potrvají do poloviny listopadu. Připravte se na pořádné horko, protože na Evropu se žene vlna veder ze Sahary, která na jihu Evropy přinese až 40 stupňů ve stínu. Extrémní počasí nemine ani Česko, kam vysoké teploty dorazí už dnes. Podle meteorologů se u nás dočkáme veder, při kterých rtuť teploměru vyskočí vysoko přes 30 stupňů.
1: Sport.
3: České volejbalistky pokračují v lize národů turnajem na Filipínách. Po úvodní porážce 0-3 na sety s Itálií se dnes od 10 hodin postaví výběru Spojených států. Čeká nás náročný zápas proti světové špičce.
1: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
2: Rádio Metropole. To na sebe.
4: Už vám nezbývají peníze na solárko, dneska ho budete mít gratis. Víme, jak bude, teplotní maxima 26 až 29, čtvrtek skoro jasný anebo polojasný. Zítřejší teploty kolem 30, pocitová teplota může být jako 35, pátek jasný anebo skoro jasný. V sobotu nejdřív slunečno, odpoledne pak více oblačnosti, denní teploty kolem 34 stupňů Celsia, v neděli oblačno, možné bouřky a na teploměru zhruba 30.
0: Omega Centrum Olomouc nabízí jen do konce srpna letní akci 12+1. K novému ročnímu členství jeden měsíc zdarma. Jdi na omegasport.cz.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Zásadní dopravní změna v Olomouci a nehoda mezi Olomoucí a Přerovem v Kokorách. Víme, jak se jezdí tady ve čtvrtek dopoledne. Pokud se na kraji Olomouce snažíte občas autem vyjet z boční Erembergovy ulice na Pražskou, dobře víte, že v silném provozu to není žádná legrace a leckdy tam stojíme i dlouhé minuty. Brzy se to má změnit. Křižovatka Pražské a Erembergovy ulice v Olomouci se má vylepšit. Od příštího týdne se tady začnou stavět přechody pro chodce i nové semafory. A navíc teď pozor na dopolední nehodu tří osobáků. Mezi Olomoucí a Přerovem v Kokorách u školy je tu silný provoz.
1: Rádio Metropole.

0: Bonjour, Olomouc! Zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Top of the Pop.
3: Top of the Pop.
2: Radio Metropole.

0: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůni čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny CZ.
1: Rychlá kola a silné motory v Šantovce. To je největší sraz supersportovních a luxusních automobilů na Moravě. Super Ride Car Fest. Tuto sobotu si nenech ujít výstavu sportovních, supersportovních a luxusních vozů, offroadových i závodních bugin. A klidně se i projeď. S

0: dal váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů Škoda Enyaq nebo Škoda Elroq a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
1: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche-olomouc.cz.
2: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. 1. legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
3: Vše pro vaši

0: 23. června. Kaufland.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
2: Právě jste naladili Radio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Vsadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
4: Posloucháš?
5: Radio Metropole.

0: Hity.
1: Pozvánky do kina, do lázní a také na hranické slavnosti. Právě teď je toho hodně, jdeme na to. V olomouckém premiér cinema v Šantovce se stále promítá sci-fi Den odhalení, také hororová parodie Scary Movie a premiéru má také nový animák Toy Story 5, příběh hraček. Máme tady novou výzvu pro kovboje Woodyho a Buzze Raketáka. Je to digitální konkurence v podobě chytrého tabletu. Toy Story dneska v olomoucké Šantovce, promítá ho také přerovská hvězda, kino v Mohelnici a nebo v Zámřehu. Den zdraví chystají Lázně Slatinice. V sobotu tady budou Mažoretky v Svobodě, kapela Beatles Revival, Brouci Band. Vstup je zdarma do Lázní Slatinic a zveme také na hranické slavnosti od pátku do neděle. V pátek, tedy už zítra, se můžeme těšit na Kleopatrie, Moniku Absolonovou, Ilonu Čákovou a Báru Basikovou. V sobotu budou zpívánky pro děti, kouzelník Karel Pomahač a večer koncert Xyndla X. V neděli dechovka a jazz. Hranické slavnosti od pátku do neděle a podrobnosti na webu kultura.hranice.cz.
0: Rádio Metropole, kam vyrazit?
2: Je to gól!
3: Fotbalové mistrovství světa je tady. Mějte dokonalý přehled a poslouchejte náš pravidelný fotbalový infoservis plný zajímavostí.
4: To je jasný.
3: S námi vám neuteče žádný gól.
5: Ten fotbal si musíš prosadit.
6: Jsou s osobními vozy Opel jejich majitelé spokojeni?
7: Já.
6: Protože jsou spolehlivé?
7: Já, natürlich.
6: A se zárukou na 5 let zdarma?
7: Já, sicher.
6: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si osobní vůz Astra, Moka nebo Frontera. Nyní v akční nabídce u Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
8: Chcete být vidět a slyšet v Olomouci a okolí? Máte skvělou akci nebo inzerci? Tipy, kam vyrazit, vám přináší tištěný měsíčník pro Olomouc a okolí Akce Zábava. Buďte v časopise na online i tady v rádiích. Napište hned na redakce zavináč akcezabava.cz.
9: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
10: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.
11: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
12: To snad ne, já se na to vysp***u. A Kučka je zase fuč.
13: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka ti najde a navíc pohlídá její výkon.
12: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
13: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi

0: Mrcajk. Víš co? Mrkni rovnou na naradidoruky.cz.
1: Hledáte pro děti smysluplný program na léto? Příměstské tábory v pevnosti Poznání zvou malé chemiky, astronauty, zoology i badatele. Pokusy v laboratořích, šifry, soutěže i digitální planetárium. Spoustu času venku či v botanické zahradě. Přihlaste své děti ještě dnes na tábory pevnosti Poznání Olomouc.
2: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
3: Objednej a už to letí.
4: Artbeat.cz. Festival, který v Olomouci ještě nebyl. Industriální prostor BOV. Sochy Honzy Dostála. Světla a do toho pořádný rokovej nářez z horký žeslíže. Industriální areál, umění i živá energie. K tomu VIP zóna, delikátní gastro, program pro děti a festival, který v Olomouci ještě nebyl. Hlavní host, horký žeslíže. Artbeat, 18. června, industriální prostor BOV na ulici Gmrazírnám v Olomouci. www.artbeat.cz.
5: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
6: Rádio Metropole.
7: Tvoje dopoledne.
6: Tvoje rádio.
7: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 11 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Zprávy jsou tady, s námi máte přehled. S pouličním festivalem Olomouc ožije, nás čeká v centru města spousta zábavy a taky spousta uzavírek. Dopravní omezení budeme mít průběžně ode dneška do soboty, a to na Horním i Dolním náměstí, taky na Pekařské a Kateřinské ulici. Uzavírky se dotknou také olomoucké MHD. Vše podrobně najdeme na webu report.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Zdravíme do Přerova. Tady nám zbývají necelé 2 týdny na zaplacení 1000korunového poplatku za komunální odpad. Termín je stanovený na 30. června. Tato povinnost se týká nejen všech obyvatel, ale i majitelů prázdných bytů, domů nebo chalup. Vše nejrychleji vyřídíte online přes portál poplatků na webu města, tak to zbytečně neodkládejte, ať se vyhnete případným sankcím za zpoždění. Zajímá vás, kde přesně se v Šumperku spolehlivě připojíte k internetu? Byl zveřejněn aktuální seznam všech dostupných Wi-Fi hotspotů sítě Select System. Určitě se na něj podívejte, ať víte, kde všude můžete být ve městě bez problémů online. Fotbalisté Prostějova startují přípravu na další ročník 2. ligy a tým navíc povede z brusu nový trenér. V rámci letního drillu je teď čeká hned několik přátelských zápasů, ve kterých změří síly nejen s českými, ale i se zahraničními soupeři.
3: Víme, jak bude. Na Moravě dál, vesměs polojasno. K tomu dneska 27 stupňů. V pátek a o víkendu už to budou tropické třicítky. Asi největší hit má být v sobotu, kdy místy naměříme i 34 stupňů. Navíc ve městech se neschladíme ani po západu slunce, protože se očekávají dusné a tropické noci. A tak tady pro vás máme speciální tip, co by nás mohlo probrat a osvěžit. Pustíme si v koupelně ledovou vodu na zápěstí a na lokty, aspoň na 2 minuty. A klasika, nezapomínáme na pitný režim.
4: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
3: Je tady naše blesková doprava, porouchanou dodávku máme na obchvatu Olomouce na dálnici D35, když se jede kolem Nemilan, a podíváme se taky na dálnici D46. Tady probíhají údržbové práce na trase Vyškov-Olomouc, konkrétně na 16. kilometru. Levý jízdní pruh je tady uzavřený, protože se tu seká tráva. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
1: Víc muziky, víc energie.
0: Víc energie.

0: Rádio Metropole. Kam na oběd?
1: Doma, v práci, anebo v autě, Rádio Metropole je tu pro tebe, kdekoliv a kdykoliv. A že se blíží 12. hodina, tak teď zafungujeme jako rychlá gastrospojka. Ano, jsou tady naše polední meníčka z Olomouce. Jdeme na to. Dáme třeba brambory zapečené se špenátem a mozzarellou, nebo langoše s hlívou ústřičnou a zakysanou smetanou. Dnes v restauraci Koza zůstala celá. Je tady taky olomoucký vepřový řízek smažený s tvaruškem, těstovinové risotto s grilovanými kuřecími prsíčky nebo pečená treska s česnekovo-smetanovou omáčkou. Dneska u Volka na Dolním náměstí. Kuřecí kousky ve sweet chili omáčce nebo vepřové ražniči s hořčicí a cibulí, tak to nás čeká u Morgana. A je tady ještě čevapčiči a nebo smažený sýr s tatarkou, což je ta největší klasika ever. Dneska v baseball pubu na Lascích. Taky víme, co aktuálně nabízí univerzitní menza. Jsou to například hovězí líčka na víně, veganské trhané maso v tortile, anglický roast beef nebo krutí rolka plněná romadurem a ajdemem. Kdyby cokoliv, další polední menu určitě najdeš na olomouc.cz. Tak se mrkni a vyber si. A s námi už za chvilku víc muziky, víc energie. Tady u nás na Rádiu Metropole.
0: Meníčka v Metropoli.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90. A Lintel Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90. Až do 23. června. Kaufland.
3: Objevte kouzlo Hanáckého Prostějova. Navštivte historickou radnici, zámek i parky. Zažijte léto plné kultury. Město Prostějov. Místo, kde to žije.
4: Udělejte s námi Prostějov bezpečnějším místem pro všechny. Prostějov vyhlašuje výběrové řízení na strážníka městské policie. Máte spravedlnost v krvi, k tomu maturitu, řidičák, umíte to s počítačem a jste v kondici. Staňte se strážníkem městské policie Prostějov. Více na Prostějov.eu. Prostě bezpečně.
5: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Firma Havelka uhelná sklady, dobrý den.
9: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
8: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
9: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
8: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
9: To ono je to pravda.
10: Jarní slevy uhlí z Uhloterii platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.
11: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
12: Slyším, Datart nákupy?
11: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Už nemusíte čekat na lepší cenu. Velké spotřebiče AEG nyní pořídíte se slevou až 20%.
12: To je mazec.
11: Datart, opravdový elektrospecialista.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Už 150 let sklízíme úspěch a sázíme budoucnost. Slavte s námi i vy. Už tuto sobotu vás zveme na rodinný den do areálu Střední zemědělské a zahradnické školy v Olomouci. Čeká vás divadlo Tramtárie, kapela Ztracené ráj, floristická show a mnoho dalšího. Stavte se v sobotu za námi.
15: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje. Šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
16: Ekokom. sobotu se na zámku v Tovačově uskuteční oblíbené večerní prohlídky s divadlem. Ponoříme se do napínavého příběhu o tajné operaci, odvaze a morálních dilematech. Tak si nezapomeňte zarezervovat své místo na večerních prohlídkách. A uvidíme se už tuto sobotu na zámku v Tovačově.
17: Posloucháš?
18: Radio Metropole.

0: jsme Rádio Metropole a držíme ti ten nejlepší spot v první řadě. Vyprodané megastadiony, brutální emoce a fotbal, který má od první vteřiny neskutečný drive. Hoď za hlavu nudné tabulky a suché statistiky. Poslouchej ty největší bizáry, pikantnosti ze zákulisí a velké příběhy z mistrovství světa v našem pravidelném infoservisu.
1: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
2: Představte si fotbalový stadion, do kterého se vleze 6x více fanoušků než na olomoucký Andrák, anebo 12x víc než na zlínskou Letnou. Právě v takovém kolosu dnes nastoupí čeští fotbalisté proti Jihoafrické republice. Arena v americké Atlantě stála v přepočtu přes 35 miliard korun. Před stadionem stojí největší volně stojící socha ptáka na světě. Obří ocelový sokol s rozpětím křídel přes 21 metrů a pod střechou visí jedna z největších sportovních obrazovek planety, takzvaný Halo Board. Dlouhý přes 330 metrů. A přímo na stadionu je i naše fotbalová legenda Karel Poborský.
3: Plný masakr, když sem přijdete, tak vám spadne brada, protože něco podobného v Evropě vůbec jsem nikde neviděl ani na fotkách, natož naživo. Těšíme se na to, bude to obrovský zážitek, strašně důležitý zápas samozřejmě pro naše kluky. Věříme, doufáme, budeme fandit, buďte do toho s námi.
2: Budeme fandit, Česko versus Jihoafrická republika, dnes od 18 hodin. Vyhrajeme?
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
4: Jsou s osobními vozy Opel jejich majitelé spokojeni?
5: Já.
4: Protože jsou spolehlivé?
5: Já, natürlich.
4: A se zárukou na 5 let zdarma?
5: Já, sicher.
4: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si osobní vůz Astra, Moka nebo Frontera. Nyní v akční nabídce Umoto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
6: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
7: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
8: Skvělá atmosféra i tratě pro všechny generace chystá už 6. ročník Dubanské desítky. 4D Run má mezi vyznavači běhání své místo. Pohodové tratě pro nejmenší, ale i náročné trasy pro běžce. Jdi na web 4D Run a registruj se. Dubanská desítka v neděli 13. září v Dubanech u Prostějova.
9: Ministerstvo řeznictví varuje, ochutnáváním váhalových špekáčků může vzniknout závislost. Účast špekáčků při opékání je povinná. Bylo zjištěno nedostatečné množství poctivých špekáčků na vašich ohništích.
10: Nebojte se.
9: Firma Váhala, výrobce těch nejlepších špekáčků, přichází s řešením. Naše špekáčky plné chuti jsou připravené stát se hvězdou každého ohně. Váhala. Poctivé špekáčky prověřené ohněm.
11: Pozor, pozor! Olšany u Prostějova ožijí hodovými slavnostmi. Čeká vás skvělá hudba, kolotoče i zábava pro celou rodinu. Hlavní hvězdou dne bude kapela Opět a Radeček. Dále vystoupí tým Revival z Znojmo, Ztracené ráj a Kverkus. Hodové slavnosti v Olšanech u Prostějova už tuto sobotu v areálu Sokola.
12: V ADP Sanko věříme, že stáří má být spokojené a důstojné. Kombinace moderní medicíny a lidského přístupu pomáhá našim pacientům najít novou životní sílu. Jsme tu pro vás i vaše blízké. Najdete nás na adpsanco.cz.
13: Obec Velké Losiny zve od pátku až do neděle na velkolosinské svatojánské slavnosti. A bavit se budou úplně všichni. V pátek zahraje Adam Mišík, Tubla Tanka a v sobotu Kristián Šebek. Připraven je jarmark, spousta hudby a zábavy. A to je začátek. Nenechte si ujít velkolosinské svatojánské slavnosti.
14: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
15: ASPO 2026 20. června od 10 hodin ve sportovním areálu Bochoř. Čeká vás bohatý program po celý den. Ukázky letecké techniky, bezpilotní prostředky armády České republiky, letecká akrobacie, vírníky, hasiči a mnoho dalšího. ASPO 2026 20. června Bochoř.
16: Toužíte po bílých zubech? Trápí vás zubní kámen? Jsme tu pro vás. Centrum dentální hygieny Gumcare v Olomouci. Kde bělíme zuby? V Olomouci na ulici Palackého pod magistrátem v budově na Miro. Svítíme modře. Gumcare.cz.
17: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
18: Radio Metropole.
19: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 12 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Díky, že jste s námi, máme pro vás zprávy. Fakultní nemocnice v Olomouci spouští silně emotivní kampaň, aby přilákala nové dárce krve. Dobrovolníků totiž bohužel ubývá a před námi je období, které bývá z hlediska krevních zásob každoročně nejkritičtější. Cílem nemocnice není lidi lacině šokovat, ale připomenout jim, že i jedno jediné darování může doslova zachránit lidský život. Šternberg je zase o krok blíž k nové sportovní hale, stavět by se totiž mohlo začít už v příštím roce. Radnice aktuálně finišuje s podmínkami pro výběr stavební firmy. Moderní hala poslouží místním klubům, školám i široké veřejnosti a stane se základním kamenem úplně nového sportovního kampusu.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Zámecká věž v Hranicích, kde dnes sídlí městský úřad, se dočká zasloužené opravy. První etapa rekonstrukce vyjde na více než 15 milionů korun a hotová by měla být už do konce letošního roku. Hned v další fázi se pak dělníci pustí také do obnovy zámecké fasády.
2: Sport.
3: Prostějovský hokej řeší netradiční situaci ohledně možného startu hned dvou místních klubů ve třetí lize. Vedení města ale jasně vzkazuje, že se nehodlá stavět na stranu ani jednoho z nich. Podle radnice je teď ze všeho nejdůležitější zajistit dobré podmínky pro výchovu mládeže a důstojně reprezentovat město.
4: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
1: Rádio Metropole. Na sebe.
5: Víme, jak bude, víme, že vlna veder pokračuje. Dneska by mělo být 27 stupňů, v pátek a o víkendu 30. A zatím to vypadá, že konkrétně během sobotních a nedělních supertropů čekáme místy i bouřky. A taky pro vás máme tip, jak přežít tropickou noc. Je to bizarní, ale geniální rada. Než půjdeme spát, tak si dáme pyžamo do igelitového sáčku a šoupneme ho na 10 minut do mrazáku. A ten pocit, když si v něm pak lehneme, tak ten je k nezaplacení.
6: Omega Centrum Olomouc nabízí jen do konce srpna letní akci 12+1. K novému ročnímu členství jeden měsíc zdarma. Jdi na omegasport.cz.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídku aktuálně hlásíte ve Vsisku na Olomoucké nebo taky v Rapotíně na Šumperské. A pozor, nehodu cyklisty máme v Hulíně, je to na Holešovské. Na místě jsou záchranáři, tak hlavně šťastnou cestu a dojeďte v pořádku.
2: Rádio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie.
2: Víc energie.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již šestý ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Tohle je Radio

0: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Zveme všechny žáky, absolventy a příznivce na oslavu 75. výročí Střední pedagogické školy v Přerově. Hudební festival Masters odstartuje v areálu školy ve středu 24. června od 8.30. Přijďte si užít skvělou hudbu a setkání po letech.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert, dle srovnání k 10.6.
3: Rychlá kola a silné motory v Šantovce. To je největší sraz supersportovních a luxusních automobilů na Moravě Super Ride Car Fest. Tuto sobotu si nenech ujít výstavu sportovních, supersportovních a luxusních vozů, offroadových i závodních bugin. A klidně se i projeď. Sraz sportáků Super Ride Car Fest tuto sobotu u Galerie Šantovka Olomouc.
4: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
5: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
4: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
5: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
4: Jsme tu pro vás již 20 let.
5: Jezírka Banat.cz.
6: Zajímá vás, jak by vypadal váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů, Škoda Enyaq nebo Škoda Elorok, a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
7: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche.olomouc.cz.
8: Jahody, jahody. Přijďte si nazbírat ty nejsladší jahody do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
9: 30 rokov na scéně No Name O2 Arena.
10: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
11: Co se tady děje?
12: Co se chystá?
13: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
14: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
13: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
15: Posloucháš?
16: Radio Metropole.

0: krev!
1: Metropole právě dnes.
2: Je čtvrtek 18. června a narozeniny slaví třeba Sir Paul McCartney, hudební legenda, kterou netřeba představovat. Slaví i Lou Fanánek Hagen z kapely Tři sestry, ten má kulatou 40. Gratulace k svátku přijímá každý Míla, Milánek, Milda, jednoduše Milan. Chlapi, všechno nejlepší. A co nejdřív si naplánujte piknik, protože právě na dnešek připadá Mezinárodní den pikniku. Ať je dnešek pohodový jako nejlepší letní piknik s vašimi blízkými, přeje vaše nejbližší rádio.
1: Metropole právě dnes.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba hrachové lusky,

0: jídlo za 99,90 a cibuli lahůdkovou svazek za 12,90 až do 23. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
3: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Svět spánku CZ.
4: Marty, nemáme čas. Musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
5: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
4: Na elektrokolech a kolech od Olpranu. Dojedi s nimi kamkoliv.
5: Skvělý nápad. Už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
4: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
6: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz. Hranické slavnosti, den druhý. V sobotu 20. června startuje program pro celou rodinu již dopoledne na Masarykově náměstí. V areálu u letního kina se poté vystřídají kapely a interpreti. Pam Rabbit, Xindl X, Traktor a další. 20. června v Hranicích. Více na kultura-hranice.cz.
7: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
8: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
9: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
10: Olomouc ožije od čtvrtka 18. do soboty 20. června největším festivalem hudby a

0: velkolepou taneční show, food zónu a na více než 200 kapel v uzavřených ulicích města. V sobotu vás navíc čeká bohatý doprovodný program pro děti v Čechových sadech s festivalem Sportáček. Vstup na akci je zdarma. Více na www.olomoucžije.cz. Generálním partnerem letošního ročníku festivalu Olomouc ožije je GEMO, významný hráč v oboru pozemního stavitelství, developer a investor. Akce se koná za podpory města Olomouce a Olomouckého kraje.
1: Zavratné mega slevy!
2: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mebelix. Buďte in.
3: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
4: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
5: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: Radio Metropole.
7: Radio Metropole.

0: Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 13 hodin.
2: Radio Metropole. Olomoucký report.
3: Vítejte u dalších zpráv. Olomoucký kraj spojil síly s Ostravskou univerzitou a společně v Olomouci otevřou z brusu nový studijní obor, který má podpořit průmysl. Hejtmanství se postará o prostory a univerzita zase dodá pedagogy, takže výuka bude probíhat přímo v krajském městě. Jde o skvělou zprávu pro budoucí vysokoškoláky i místní firmy, které netrpělivě čekají na nové talenty.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Pokud se chystáte k vodě, Přerovská laguna nabízí od letošní sezóny skvělou novinku. U nového správce si teď jednoduše půjčíte šlapadla, pedalboardy i další sportovní vybavení. Vše navíc poběží přes moderní rezervační systém, který na břehu zajistí mnohem větší pořádek a ušetří vám zbytečné čekání. V Česku začínají pořádná tropická vedra a meteorologové vydali varování, které platí až do pondělí 22. června. O víkendu se rtuť teploměru vyšplhá až k 36 stupňům Celsia, přičemž horko doprovodí i silné bouřky. Nezapomeňte se proto držet v chladu, dodržujte pitný režim a zbytečně neriskujte své zdraví.
2: Sport.
3: Česká fotbalová reprezentace dostala na mistrovství světa nepříjemnou ránu. 25-letý levý obránce David Jurásek si poranil stehenní sval a světový šampionát pro něj bohužel předčasně končí. Národní tým se tak v dalších důležitých zápasech bude muset obejít bez tohoto hráče pražské Slávie.
2: Rádio Metropole, to na sebe.
4: Pouštíte si větrák a moc to nepomáhá, tak si postavte přímo před něj zmrzlou PET lahev. Vzduch, který na vás poletí, bude mít najednou grády jak z ledové jeskyně a hned to vedro bude snesitelnější. Víme, jak budem, na Moravě dneska 27 stupňů, v pátek a o víkendu tropické třicítky a místy prý naměříme i super tropických 34 stupňů. Z takového horka se pak můžou vytvořit i lokální bouřky.
5: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
2: Radio Metropole. Za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci si musíme dávat pozor na křižovatce Dobrovského Dlouhá. Na úrovni Letňáku je totiž mírně zúžená vozovka, probíhají tu opravy. Máme taky hlášené policejní hlídky v Olomouci na Pionýrské nebo v Hněvotíně, v Kojetíně na Kroměřížské a taky na D1 na exitu Kroměříž Východ. Jinak ve městech celkem klidný provoz na silnicích a na dálnicích, aktuálně bez vážnějších komplikací. Kdyby se to změnilo, dáme vědět, tak šťastnou cestu.
2: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie.

0: Bonjour, Olomouc! Zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Top of the Pop.
3: Top of the Pop.
2: Radio Metropole.

0: svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůni čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny CZ. Objevte kouzlo Hanáckého Prostějova. Navštivte historickou radnici, zámek i parky. Zažijte léto plné kultury. Město Prostějov. Místo, kde to žije.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Městys Náměš na Hané vás zve 21. června do amfiteátru na koncert. Od 17 hodin tu vystoupí Tomáš Kočko a Fleret. Spojení dvou legend moravské hudební scény slibuje jedinečný hudební zážitek. Nenechte si ujít tuto událost v Náměšti na Hané 21. června v amfiteátru.
3: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
4: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
5: Ekokom.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
7: Posloucháš?
8: Radio Metropole.

0: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Tohle je Radio Metro.

0: to nejlepší z našeho vysílání.
1: Dobře to víme a všímáme si toho. Nových filmů je v moravských kinech tolik, že z toho jeden může být zmatený. A proto jsou tady naši filmoví rádioví experti, kteří filmové novinky představují a popisují. Výběr tohoto týdne přináší Honza Tománek z kina Metropol Olomouc. Ahoj, na co zajít?
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. Dnes začneme jedním návratem do historie Příběh hraček.
3: Vidlíku, bereš si Karen Beverly za milovanou manželku?
2: Po 7 letech se vrací tato série s 5. dílem. Tentokrát se Woody Bazraketák Jesse Vidlík vrací do dětského pokoje, který už dávno není jen o fantazii a klasických hrách. Zjišťují totiž, že do jejich života vstupuje moderní technologie, a to chytrý tablet ve tvaru žáby, přezdívaný Žabletka. A s ní také i zcela nové pořádky. Pokračovat budeme novým českým komediálním hororem s názvem Tahle partie dead režiséra Adama Kůse.
4: Proč tady cítím trávu?
2: Film je o čtveřici přátel, kteří se vydávají na halloweenskou party a netuší, že právě jim začíná noc plná šílenství a chaosu. Řetěz z hádek, trapasů a špatných rozhodnutí se rychle vymkne kontrole a vyústí v absurdní a ujeté situace se zombí, policisty, frustrovanými herci z romantických komedií a dalšími.
4: To je Vláďa Polívka.
5: On hrál ženy v rozletu a taky ženy v letu.
4: Polívka, ne!
2: No a do třetice zahrajeme na kytarovou notu, protože do kin přichází životopisný dokument Michal Pavlíček Rocker verze 7.0, který je natočen k 70. letům legendárního kytaristy, hlavně známého z kapely Pražský výběr, a to Michala Pavlíčka.
6: Ta Michalova kytara někdy šeptá, někdy křičí, někdy tě mlátí a někdy tě hladí. Je v ní tolik emocí a tolik radosti, ale i bolesti.

0: části.
1: Kamera zachycuje Michala na sérii koncertů krátce po tom, co se vypořádával s operací pohybového aparátu a staví se znovu na pódium. Takže sledujeme, kolik to úsilí stojí, aby svému publiku předvedl Pavlíčka tak, jako ho znají.
2: Ale víš, že tohle se procházíme 45 lety našeho života. No.
3: Nové Toy Story, příběh hraček se žabletkou, také český komediální horor Tahle party je dead, nebo životopisní dokument o Michalovi Pavlíčkovi. Jsou filmové novinky v moravských kinech. Za info díky našemu filmovému expertovi Honzovi Tománkovi z kina Metropol Olomouc.
1: Díky Lukáši, přeji tobě a i posluchačům příjemné filmové léto.
4: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
5: Radio Metropole.
6: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
7: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
8: To snad ne, já se na to vys***u. A Kučka je zase fuč.
9: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
8: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
9: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradí do ruky.cz.
10: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
11: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
10: Čerstvé jako z Kauflandu.
12: Na Luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
13: Objednej a už to letí.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
15: V ADP Sanko věříme, že stáří má být spokojené a důstojné. Kombinace moderní medicíny a lidského přístupu pomáhá našim pacientům najít novou životní sílu. Jsme tu pro vás i vaše blízké. Najdete nás na adpsanco.cz.
5: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 14 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Zprávy jsou tady, s námi máte přehled. S pouličním festivalem Olomouc ožije, nás čeká v centru města spousta zábavy a taky spousta uzavírek. Dopravní omezení budeme mít průběžně ode dneška do soboty, a to na Horním i Dolním náměstí, taky na Pekařské a Kateřinské ulici. Uzavírky se dotknou také olomoucké MHD. Vše podrobně najdeme na webu report.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Zdravíme do Přerova. Tady nám zbývají necelé 2 týdny na zaplacení 1000korunového poplatku za komunální odpad. Termín je stanovený na 30. června. Tato povinnost se týká nejen všech obyvatel, ale i majitelů prázdných bytů, domů nebo chalup. Vše nejrychleji vyřídíte online přes portál poplatků na webu města, tak to zbytečně neodkládejte, ať se vyhnete případným sankcím za zpoždění. Zajímá vás, kde přesně se v Šumperku spolehlivě připojíte k internetu? Byl zveřejněn aktuální seznam všech dostupných Wi-Fi hotspotů sítě Select System. Určitě se na něj podívejte, ať víte, kde všude můžete být ve městě bez problémů online. Fotbalisté Prostějova startují přípravu na další ročník druhé ligy a tým navíc povede z brusu nový trenér. V rámci letního drillu je teď čeká hned několik přátelských zápasů, ve kterých změří síly nejen s českými, ale i se zahraničními soupeři.
3: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
1: Rádio Metropole. To na sebe.
4: Víme, jak bude. Na Moravě dál, vesměs polojasno. K tomu dneska 27 stupňů. V pátek a o víkendu už to budou tropické třicítky. Asi největší hit má být v sobotu, kdy místy naměříme i 34 stupňů. Navíc ve městech se neschladíme ani po západu slunce, protože se očekávají dusné a tropické noci. A tak tady pro vás máme speciální tip, co by nás mohlo probrat a osvěžit. Pustíme si v koupelně ledovou vodu na zápěstí a na lokty, aspoň na 2 minuty. A klasika, nezapomínáme na pitný režim.
5: Omega Centrum Olomouc nabízí jen do konce srpna letní akci 12+1. K novému ročnímu členství 1 měsíc zdarma. Jdi na omegasport.cz.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie.
1: Víc energie.

0: Krásná pleť není filtr. Je to zdravý glow, hydratace a péče na míru. Juicy Skin v Marbel Clinic dodají pleti rozzářený a mladistvý vzhled.
1: Rychlá kola a silné motory v Šantovce. To je největší sraz supersportovních a luxusních automobilů na Moravě Super Ride Car Fest. Tuto sobotu si nenech ujít výstavu sportovních, supersportovních a luxusních vozů, offroadových i závodních bugin. A klidně se i projeď. Sraz sportáků Super Ride Car Fest tuto sobotu u Galerie Šantovka Olomouc.
2: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. Prvního legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
4: Slyším, Datart nákupy?
3: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Využijte je k pořízení superodolných chytrých hodinek Garmin Fenix 8 s výdrží až 29 dní.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
6: FETMED. Komplexní gynekologie a genetika pod jednou střechou. Jsme vaší oporou na cestě ke zdraví i mateřství. FETMED.cz.
7: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
8: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
9: Tohle je
10: Radio Metro.

0: Rádio Metropole. Život ve městě.
1: Jak jsme zjistili, po pouličním festivalu Olomouc ožije se opět chystá navazující akce Onkologie ožije, což je série odpoledních koncertů, která zpříjemní celý příští týden pacientům onkologické kliniky. Olomouc.cz pro nás má odkaz na kompletní program. Je tady další ročník cen Olomouckého kraje. Hlasovat můžeme například v kategorii malebná vyhlídka anebo v sociální oblasti srdce na dlani. Vše podstatné určitě najdeme na webu ceny kraje.

0: hanák.cz. A co přináší nové číslo týdeníku Hanák? Jsou to aktuální informace o prvních opravách městského domu v Přerově anebo o historickém úspěchu Prostějova v soutěži Přívětivý úřad. Regionální noviny Hanák vychází každý čtvrtek, tak se mrkněte a my už jedeme dál.
1: Rádio Metropole. Život ve městě.
2: Rádio Metropole.
3: S námi můžeš nostalgicky zavzpomínat na staré dobré časy,
4: kdy se kazety přetáčely tuškou.
3: A rádio bylo jediným zdrojem cool muziky.
2: Metropole.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
9: Folklorní spolek Hanák Troubky vás zve na akci Slunovrat 20. června od 16 hodin v areálu za kulturním domem v Troubkách. Den plný lidové hudby, tance i dobrého jídla. Vystoupí Jiří Pavlica a Hradišťan a další folklorní soubory. Vstupenky v síti Ticketmaster. Info na hanaktroubky.cz.
10: Tana oční klinika Olomouc. Oči jsou bránou do lidské duše. Dopřejme jim tu správnou péči. Lepší zrak pro kvalitní život. Tana oční klinika CZ.
11: Město Přerov vás zve 21. června na Evropský den hudby v parku Michalov. V parku dostanou prostor zkušení i začínající umělci a navážou tak na tradici, která se u nás zabydlela a je každoročním zpestřením konce června. Evropský den hudby v Přerově. Více na Facebooku Kultura Přerov.
12: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
13: Studio Pearl Design. Interiérové studio v Olomouci a v Praze plní vaše sny o bydlení na profesionální úrovni. www.pearl-design.cz.
14: Hledáte pro děti smysluplný program na léto? Příměstské tábory v pevnosti Poznání zvou malé chemiky, astronauty, zoology i badatele. Pokusy v laboratořích, šifry, soutěže i digitální planetárium. Spoustu času venku či v botanické zahradě. Přihlaste své děti ještě dnes na tábory pevnosti Poznání Olomouc.
1: Posloucháš?
2: Rádio Metropole.

0: Radio Metropole.
1: OK, teď info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Radio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 15 hodin.
2: Radio Metropole. Olomoucký report.
3: Díky, že jste s námi, máme pro vás zprávy. Fakultní nemocnice v Olomouci spouští silně emotivní kampaň, aby přilákala nové dárce krve. Dobrovolníků totiž bohužel ubývá a před námi je období, které bývá z hlediska krevních zásob každoročně nejkritičtější. Cílem nemocnice není lidi lacině šokovat, ale připomenout jim, že i jedno jediné darování může doslova zachránit lidský život. Šternberg je zase o krok blíž k nové sportovní hale, stavět by se totiž mohlo začít už v příštím roce. Radnice aktuálně finišuje s podmínkami pro výběr stavební firmy. Moderní hala poslouží místním klubům, školám i široké veřejnosti a stane se základním kamenem úplně nového sportovního kampusu.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Zámecká věž v Hranicích, kde dnes sídlí městský úřad, se dočká zasloužené opravy. První etapa rekonstrukce vyjde na více než 15 milionů korun a hotová by měla být už do konce letošního roku. Hned v další fázi se pak dělníci pustí také do obnovy zámecké fasády.
2: Sport.
3: Česko zabojuje o pořádání dalšího hokejového mistrovství světa, tentokrát v roce 2031. Pokud s naší kandidaturou uspějeme, světová hokejová elita se tentokrát sjede do Prahy a do Brna. Tyto plány dnes oficiálně potvrdili zástupci Českého svazu ledního hokeje.
4: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
5: Víme, jak bude, víme, že vlna veder pokračuje. Dneska by mělo být 27 stupňů, v pátek a o víkendu 30. A zatím to vypadá, že konkrétně během sobotních a nedělních supertropů čekáme místy i bouřky. A taky pro vás máme tip, jak přežít tropickou noc. Je to bizarní, ale geniální rada. Než půjdeme spát, tak si dáme pyžamo do igelitového sáčku a šoupneme ho na 10 minut do mrazáku. A ten pocit, když si v něm pak lehneme, tak ten je k nezaplacení.
2: Radio Metropole za volantem.
5: Díky moc, že dopravu vysíláte s námi, hlásíte spoustu policejních hlídek, například v Olomouci Hodolánech, na ulici Divišova, taky na Brněnské, na Tabuláku, na ulici Kmochova, nebo na Svornosti, kousek od Tympa. Hlídka je i na obchvatu Olomouce, na dálnici D35, když se jede kolem Nemilan, na dálnici Olomouc-Mohelnice, na exitu na Sobůrky a Litovel, a kontrolu můžeme potkat i na dálnici D46, na exitu Prostějov-Jih, nebo na D1, na exitu Kroměříž východ a Hulín západ. A pozor, větší nehoda se teď momentálně řeší na Olomoucku. Je to v Hlušovicích na Hlavní. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
2: Radio

0: taky pro tebe. Aplikace bez legrace.
1: Ahoj, je tady tvoje Rádio Metropole a já ti teď nesu pár zajímavých mobilních aplikací, které se aktuálně dostaly do našeho výběru a rozhodně stojí za stažení, pokud chceš mít v mobilu i něco navíc než jen klasické sociální sítě a zprávy. První je Mushroom Identify AI Guide, což jak název napovídá, je apka na rozpoznávání hub podle fotky. Stačí vyfotit houbu v lese a aplikace ti během chvilky nabídne pravděpodobný druh, doplní popis a základní info o výskytu. Je to spíš pomocník pro orientaci v přírodě, ne náhrada odborníka, bacha na to, ale na rychlou kontrolu v terénu se hodí. Druhá apka je Xodo PDF Reader and Editor, což je hodně praktický nástroj na práci s PDF soubory. Umí nejen čtení dokumentů, ale taky jejich úpravy, zvýrazňování textu, vkládání poznámek nebo elektronické podpisy. Využiješ ji ve škole, v práci i při běžném posílání dokumentů z mobilu. A třetí typ je I Love PDF, která jde ještě víc do produktivity. Tady můžeš PDF soubory slučovat, rozdělovat, komprimovat nebo převádět do jiných formátů. A to se moc hodí. Je to jednoduché, rychlé a všechno zvládneš přímo v telefonu bez nutnosti počítače. Tyhle tři apky se dostaly do našeho aktuálního výběru, protože kombinují praktické využití a jednoduché ovládání. Takže ať už si v lese, ve škole nebo řešíš dokumenty na cestách, každá z nich ti může ušetřit čas i starosti. Ale teď už zpátky k hudbě. Posíláme ti víc muziky, víc energie.
0: Apky pro tebe. To je podcast o topových apkách. Jedině na Metropoli.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Top of the Pop.
2: Top of the Pop.
1: Radio Metropole. Top of the Pop.

0: Pojďte si nazbírat ty nejsladší jahody. Do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
1: Zveme všechny žáky, absolventy a příznivce na oslavu 75. výročí Střední pedagogické školy v Přerově. Hudební festival Masters odstartuje v areálu školy ve středu 24. června od 8.30. Přijďte si užít skvělou hudbu a setkání po letech.
2: Udělejte s námi Prostějov bezpečnějším místem pro všechny. Prostějov vyhlašuje výběrové řízení na strážníka městské policie. Máte spravedlnost v krvi, k tomu maturitu, řidičák, umíte to s počítačem a jste v kondici. Staňte se strážníkem městské policie Prostějov. Více na Prostějov.eu. Prostě bezpečně.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
4: V sobotu se na zámku v Tovačově uskuteční oblíbené večerní prohlídky s divadlem. Ponoříme se do napínavého příběhu o tajné operaci, odvaze a morálních dilematech. Tak si nezapomeňte zarezervovat své místo na večerních prohlídkách. A uvidíme se už tuto sobotu na zámku v Tovačově.
5: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Hello ovocná svačinka různé druhy XXL balení za 10,90. Coca-Cola osvěžující nealkoholický nápoj 2 litry za 29,90 a Linteo Baby dětské vlhčené ubrousky za 19,90 až do 23. června. Kaufland.
6: Zajímá vás, jak by vypadal váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů Škoda Enyaq nebo Škoda Elorok a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
7: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche-olomouc.cz.
8: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
9: Co se tady děje?
10: Co se chystá?
11: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
12: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
11: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Už 150 let sklízíme úspěch a sázíme budoucnost. Slavte s námi i vy. Už tuto sobotu vás zveme na rodinný den do areálu Střední zemědělské a zahradnické školy v Olomouci. Čeká vás divadlo Tramtárie, kapela Ztracené ráj, floristická show a mnoho dalšího. Stavte se v sobotu za námi.
15: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
16: Tohle je
17: Radio Metropole.

Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.

0: na Piráty.
1: Pozvánky do kina, do lázní a také na hranické slavnosti. Právě teď je toho hodně, jdeme na to. V olomouckém Premier Cinemas v Šantovce se stále promítá sci-fi Den odhalení, také hororová parodie Scary Movie a premiéru má také nový animák Toy Story 5 Příběh hraček. Máme tady novou výzvu pro kovboje Woodyho a Buzze Raketáka. Je to digitální konkurence v podobě chytrého tabletu. Toy Story dneska v olomoucké Šantovce, promítá ho také přerovská hvězda, kino v Mohelnici a nebo v Zámřehu. Den zdraví chystají lázně Slatinice. V sobotu tady budou Mažoretky v Svobodě, kapela Beatles Revival, Brouci Band. Vstup je zdarma do lázní Slatinic a zveme také na hranické slavnosti od pátku do neděle. V pátek, tedy už zítra, se můžeme těšit na Kleopatrie, Moniku Absolonovou, Ilonu Čákovou a Báru Basikovou. V sobotu budou zpívánky pro děti, kouzelník Karel Pomahač a večer koncert Xyndla X. V neděli dechovka a jazz. Hranické slavnosti od pátku do neděle a podrobnosti na webu kultura.hranice.cz.
0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
2: Je to gól!
3: Fotbalové mistrovství světa je tady. Mějte dokonalý přehled a poslouchejte náš pravidelný fotbalový infoservis plný zajímavostí.
4: To je jasný.
3: S námi vám neuteče žádný gól.
5: Ten fotbal si musíš prosadit.
6: Jsou s osobními vozy Opel jejich majitelé spokojeni?
7: Já.
6: Protože jsou spolehlivé?
7: Já, natürlich.
6: A se zárukou na 5 let zdarma?
7: Já, sicher.
6: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si osobní vůz Astra, Moka nebo Frontera. Nyní v akční nabídce u Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
8: Chcete být vidět a slyšet v Olomouci a okolí? Máte skvělou akci nebo inzerci? Tipy kam vyrazit vám přináší tištěný měsíčník pro Olomouc a okolí Akce Zábava. Buďte v časopise na online i tady v rádiích. Napište hned na redakce @akcezabava.cz.
9: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
10: Vyberte si třeba hrachové lusky, kilo za 99,90 a cibuli lahůdkovou, svazek za 12,90 až do 23. června.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.
11: Skvělá atmosféra i tratě pro všechny generace chystá už 6. ročník Dubanské desítky. 4D Run má mezi vyznavači běhání své místo. Pohodové tratě pro nejmenší, ale i náročné trasy pro běžce. Jdi na web 4D Run a registruj se. Dubanská desítka v neděli 13. září v Dubanech u Prostějova.
12: Party, nemáme čas, musíme zpátky do minulosti, jinak Allpran ztratí svou budoucnost.
13: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
12: Na elektrokolech a kolech od Allpranu, dojedi s nimi kamkoliv.
13: Skvělý nápad, už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
12: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Allpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
14: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Allpran.cz.
15: Pozor, pozor, Olšany u Prostějova ožijí hodovými slavnostmi. Čeká vás skvělá hudba, kolotoče i zábava pro celou rodinu. Hlavní hvězdou dne bude kapela Opět a Radeček. Dále vystoupí tým Revival z Nojmo, Ztracené ráj a Kverkus. Hodové slavnosti v Olšanech u Prostějova už tuto sobotu v areálu Sokola.
16: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
17: Obec Velké Losiny zve od pátku až do neděle na velkolosinské svatojánské slavnosti. A bavit se budou úplně všichni. V pátek zahraje Adam Mišík, Tubla Tanka a v sobotu Kristián Šebek. Připraven je jarmark, spousta hudby a zábavy. A to je začátek. Nenechte si ujít velkolosinské svatojánské slavnosti.
18: Firma Havelka uhelná sklady, dobrý den.
19: No, konečně. Hejte, k vám se taky dovolat.
18: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
19: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
18: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
19: To ono je to pravda.
2: Jarní slevy uhlí z Uhlotérií platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.
4: HASPO 2026. 20. června od 10 hodin ve sportovním areálu Bochoř. Čeká vás bohatý program po celý den. Ukázky letecké techniky, bezpilotní prostředky armády České republiky, letecká akrobacie, vírníky, hasiči a mnoho dalšího. HASPO 2026. 20. června Bochoř.
20: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilster Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
21: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz
22: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 16 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Vítejte u dalších zpráv. Olomoucký kraj spojil síly s Ostravskou univerzitou a společně v Olomouci otevřou z brusu nový studijní obor, který má podpořit průmysl. Hejtmanství se postará o prostory a univerzita zase dodá pedagogy, takže výuka bude probíhat přímo v krajském městě. Jde o skvělou zprávu pro budoucí vysokoškoláky i místní firmy, které netrpělivě čekají na nové talenty.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Pokud se chystáte k vodě, Přerovská laguna nabízí od letošní sezóny skvělou novinku. U nového správce si teď jednoduše půjčíte šlapadla, pedalboardy i další sportovní vybavení. Vše navíc poběží přes moderní rezervační systém, který na břehu zajistí mnohem větší pořádek a ušetří vám zbytečné čekání. V Česku začínají pořádná tropická vedra a meteorologové vydali varování, které platí až do pondělí 22. června. O víkendu se rtuť teploměru vyšplhá až k 36 stupňům Celsia, přičemž horko doprovodí i silné bouřky. Nezapomeňte se proto držet v chladu, dodržujte pitný režim a zbytečně neriskujte své zdraví.
1: Sport.
3: Česká fotbalová reprezentace dostala na mistrovství světa nepříjemnou ránu. 25-letý levý obránce David Jurásek si poranil stehenní sval a světový šampionát pro něj bohužel předčasně končí. Národní tým se tak v dalších důležitých zápasech bude muset obejít bez tohoto hráče pražské Slavie.
4: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
2: Rádio Metropole. To na sebe.
5: Jak to bude na Moravě vypadat v závěru pracovního týdne? Počítáme většinou se sluníčkem nebo s polojasnou oblohou a s nejvyššími denními teplotami mezi 30 a 35 stupni Celsia. Na horách nám teploměry budou ukazovat okolo 25 a podobné teploty nás budou provázet i celý víkend. Během soboty a neděle ale musíme počítat i s bouřkami, které mohou přinést i přívalové deště a kroupy.
0: Omega Centrum Olomouc nabízí jen do konce srpna letní akci 12+1. K novému ročnímu členství jeden měsíc zdarma. Jdi na omegasport.cz.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Rychlé dopravní zprávy, začínáme na dálnici 35 mezi Lipníkem a Olomoucí. Za exitem Přáslavice došlo, jak od nás víte, k požáru vozidla. Silnice je na Olomouc uzavřená plánovaně do 18. hodiny. Tak sjíždějte na Velký Újezd anebo na Přáslavice. No a kde si dát se 16. hodinou pozor na policejní hlídky? Na D1, na exitu Přerov, taky na exitu Kroměříž Východ a nebo na exitu Hranice. Policejní hlídka je hlášená i v obci Bezměrov. Jinak v Olomouci se v tuhle chvíli určitě vyhněte Hamerské ulici ve směru k Přerovské, protože tady vás to v koloně zdrží na 20 minut. Dobře dojďte a mějte pohodovou jízdu.
1: Rádio Metropole.

0: Bonjour, Olomouc! Zvu vás na malý výlet do Paříže a přitom nemusíte opustit své město. 14. října v kině Metropol oživíme v mém projektu světové šanzóny legendy, jako jsou Jacques Brel, Charles Aznavour, Marlene Dietrich, Edith Piaf, Hanna Hegerová a tak dál a tak dál. Bude to večer plný vášně, elegance a živého jazzu. Jmenuji se Renata Dressler a už teď se nemůžu dočkat té jedinečné olomoucké atmosféry. Takže na viděnou.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

0: Svět vůní a čokolády. Představte si krásu květin a vůni čokolády. Spojení pralinek, marcipánu a nugátu. Originální kosmetické dárky a prací prostředky z dovozu. Svět vůní a čokolády. Zámečnická Olomouc. Čokoládové květiny CZ.
1: To snad ne, já se na to vys***u. A Kuťka je zase fuč.
2: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
1: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
2: Ve Šternberku. V prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradí do ruky CZ.
3: Rychlá kola a silné motory v Šantovce. To je největší sraz supersportovních a luxusních automobilů na Moravě Super Ride Car Fest. Tuto sobotu si nenech ujít výstavu sportovních, supersportovních a luxusních vozů, offroadových i závodních bugin. A klidně se i projeď. Sraz sportáků Super Ride Car Fest tuto sobotu u Galerie Šantovka Olomouc.
0: Vše pro vaší grilovaní.

0: Národního pivovaru za 9,90 až do 23. června. Kaufland.
1: Městys náměš na Hané vás zve 21. června do amfiteátru na koncert. Od 17 hodin tu vystoupí Tomáš Kočko a Fleret. Spojení dvou legend moravské hudební scény slibuje jedinečný hudební zážitek. Nenechte si ujít tuto událost v náměšti na Hané 21. června v amfiteátru.
2: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
3: 30 rokov na scéne No Name O2 Arena.
4: 30 rokov kapely No Name na scéne. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Arene. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
5: Právě ste naladili Rádio Fortuna. Tady servírujeme ty nejlepší fotbalové hity. Držte se, bude to jízda. Sadím se, že vás tohle zvedne ze sedačky. A teď všichni, mexická vlna. Tohle bude dlouhá noc. Fortuna, dostane tě do hry.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.
7: Zavratné mega slevy.
8: Čím více nakoupíte, tím více ušetříte. Rozdáváme kupony na okamžité slevy až do 10 000 korun. U nás najdete svůj trend. Mabelix. Buďte in.
9: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
10: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
11: Tohle je Radio Metropol.

0: jsme Rádio Metropole a držíme ti ten nejlepší spot v první řadě. Vyprodané megastadiony, brutální emoce a fotbal, který má od první vteřiny neskutečný drive. Hoď za hlavu nudné tabulky a suché statistiky. Poslouchej ty největší bizáry, pikantnosti ze zákulisí a velké příběhy z mistrovství světa v našem pravidelném infoservisu.
1: Mistrovství světa ve fotbale Infoservis.
2: Představte si fotbalový stadion, do kterého se vleze 6x více fanoušků než na olomoucký Andrák, anebo 12x víc než na zlínskou Letnou. Právě v takovém kolosu dnes nastoupí čeští fotbalisté proti Jihoafrické republice. Arena v americké Atlantě stála v přepočtu přes 35 miliard korun. Před stadionem stojí největší volně stojící socha ptáka na světě. Obří ocelový sokol s rozpětím křídel přes 21 metrů a pod střechou visí jedna z největších sportovních obrazovek planety. Takzvaný Halo World. Dlouhý přes 330 metrů. A přímo na stadionu je i naše fotbalová legenda Karel Poborský.
3: Plný masakr, když sem přijdete, tak vám spadne brada, protože něco podobného v Evropě vůbec jsem nikde neviděl ani na fotkách, natož naživo. Těšíme se na to, bude to obrovský zážitek, strašně důležitý zápas samozřejmě pro naše kluky. Věříme, doufáme, budeme fandit, buďte od toho s námi.
2: Budeme fandit. Šasko versus Jihoafrická republika dnes od 18 hodin. Vyhrajeme?
1: Nejlepší fotbalové info z mistrovství světa. Každý den v tomto čase a na tomto rádiu.
4: Jsou s osobními vozy Opel jejich majitelé spokojeni?
5: Já.
4: Protože jsou spolehlivé?
5: Já, natürlich.
4: A se zárukou na 5 let zdarma?
5: Já, sicher.
4: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si osobní vůz Astra, Moka nebo Frontera. Nyní v akční nabídce Umoto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
7: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
8: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
9: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
10: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Svět spánku CZ.
11: Ministerstvo řeznictví varuje, ochutnáváním váhalových špekáčků může vzniknout závislost. Účast špekáčků při opékání je povinná. Bylo zjištěno nedostatečné množství poctivých špekáčků na vašich ohništích.
12: Nebojte se.
11: Firma Váhala, výrobce těch nejlepších špekáčků, přichází s řešením. Naše špekáčky plné chuti jsou připravené stát se hvězdou každého ohně. Váhala. Poctivé špekáčky prověřené ohněm.
13: Hranické slavnosti, den první. V pátek 19. června se připravte na skvělý zážitek plný hudby a energie. Hity nejen z muzikálu Kleopatra vám zaspívají Monika Absolonová, Bára Basiková a Ilona Čáková. Areál u letního kina 19. června v Hranicích. Více na kulturahranice.cz.
14: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Mám tip, úplnou tutovku, sešlápnu, vytřídím každičkou plechovku. Třídění kovů je opravdu moje, šetřím tím energii i přírodní zdroje. Vytříděný kov se už nikdy nestratí a v mnoha podobách se k nám zpět navrátí.

0: platí. K ním vždy a všude tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Přijďte odklad.
1: Ekokom. Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo

0: velkolepou taneční show Food Zonu a na více než 200 kapel v uzavřených ulicích města. V sobotu vás navíc čeká bohatý doprovodný program pro děti v Čechových sadech s festivalem Sportáček. Vstup na akci je zdarma. Více na www.olomoucžije.cz. Generálním partnerem letošního ročníku festivalu Olomouc ožije je GEMO, významný hráč v oboru pozemního stavitelství, developer a investor. Akce se koná za podpory města Olomouce a Olomouckého kraje.
1: Olomoucký report CZ.
2: Pořád se něco děje.
1: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
3: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
2: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Radio Metropole.
1: Radio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 17 hodin.
1: Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Ze Šumperka dorazila velmi smutná zpráva, která zasáhla celou tamní kulturní scénu. Ve věku nedožitých 89 let totiž zemřel uznávaný akademický malíř Lubomír Bartoš. Šumperský region tak přišel o jednu ze svých nejvýraznějších osobností. Policie navrhla obžalovat mladíka, který podle vyšetřovatelů loni v Zábřehu zavraždil 57letého muže. V době činu mu bylo pouhých 15 let a svou oběť si na ubytovně vybral zcela náhodně, jen aby si vybil agresi. Celý případ z Olomouckého kraje tak nyní s největší pravděpodobností zamíří před soud. Cyklisté, zpozorněte, protože z Kroměříže do Postoupek vede z Brusu nová cyklostezka. Ještě než ale poprvé šlápnete do pedálů, můžete si celou trasu z pohodlí domova detailně prohlédnout na nově zveřejněném videu. Určitě vás to parádně navnadí na váš nejbližší výlet.
1: Sport.
2: V Prostějově je kolem hokeje i po skončení sezóny pořádně rušno. V příštím ročníku druhé ligy tam totiž mají hrát stejnou soutěž hned dva místní kluby, a to Jestřáby a SK Prostějov 1913. Město nechce nikomu ze znesvářených táborů stranit, radnice ale musí aktivně řešit vypjatou situaci a problémy s bezpečností na zápasech.
1: Rádio Metropole, to na sebe.
3: Pozor, kardiaci, astmatici a starší občané by se zítra ani o víkendu neměli příliš namáhat. Biopředpověď je hlášená na stupni číslo 3, což je ta nejvyšší zátěž, tak se šetřeme. Jinak nás čeká zítra i o víkendu většinou jasno nebo polojasno, s teplotami v maximech na 30 až 35 stupních Celsia. A pozor, víkend by měl přinést taky silné bouřky a ty by měly místy doplnit i kroupy a přívalové deště.
4: Je mi jedno, jaké počasí je dneska venku. Stejně si vezmu svou novou podprsenku. Atraktiv. Dolní náměstí Olomouc. Váš obchod se spodním prádlem.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
3: Připomínáme nehodu na D35 z Lipníka na Olomouc. Za exitem Přáslavice došlo tady k požáru vozidla. Dálnice je ve směru na Hanáckou metropoli nadále uzavřená plánovaně až do 8 hodiny večer. Sjíždějte na Velký Újezd anebo na Přáslavice. Jinak dopravní nehoda se vyšetřuje taky v Brodku u Přerova na Masarykově náměstí a nebo mezi Samotiškami a Lošovem na Olomoucku. Tady se dá ale projet bez problému. Policejní hlídka je potom se 17. hodinou v obci Lisice. A taky na D1 na exitu Kroměříž západ.
1: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Krásná pleť není filtr. Je to zdravý glow, hydratace a péče na míru. Juicy Skin v Marble Clinic dodají pleti rozzářený a mladistvý vzhled.
1: Objevte kouzlo Hanáckého Prostějova. Navštivte historickou radnici, zámek i parky. Zažijte léto plné kultury. Město Prostějov. Místo, kde to žije.
2: Udělejte s námi Prostějov bezpečnějším místem pro všechny. Prostějov vyhlašuje výběrové řízení na strážníka městské policie. Máte spravedlnost v krvi, k tomu maturitu, řidičák, umíte to s počítačem a jste v kondici. Staňte se strážníkem městské policie Prostějov. Více na Prostějov.eu. Prostě bezpečně.
3: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. 1. legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
4: Studio Pearl Design. Interiérové studio v Olomouci a v Praze plní vaše sny o bydlení na profesionální úrovni. www.pearl-design.cz.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
6: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc. Nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla. t-motor.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Hledáte pro děti smysluplný program na léto? Příměstské tábory v pevnosti Poznání zvou malé chemiky, astronauty, zoology i badatele. Pokusy v laboratořích, šifry, soutěže i digitální planetárium. Spoustu času venku či v botanické zahradě. Přihlaste své děti ještě dnes na tábory pevnosti Poznání Olomouc.
9: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
10: Město Přerov vás zve 21. června na Evropský den hudby v parku Michalov. V parku dostanou prostor zkušení i začínající umělci a navážou tak na tradici, která se u nás zabydlela a je každoročním zpestřením konce června. Evropský den hudby v Přerově. Více na Facebooku Kultura Přerov.
11: Tohle je Radio Metropole.
12: I learned to embrace the dark. And now every time.

0: Metropole právě dnes.
1: Je čtvrtek 18. června a narozeniny slaví třeba Sir Paul McCartney, hudební legenda, kterou netřeba představovat. Slaví i Lou Fanánek Hagen z kapely Tři sestry, ten má kulatou 60. Gratulace k svátku přijímá každý Míla, Milánek, Milda, jednoduše Milan. Chlapi, všechno nejlepší. A co nejdřív si naplánujte piknik, protože právě na dnešek připadá Mezinárodní den pikniku. Ať je dnešek pohodový jako nejlepší letní piknik s vašimi blízkými, přeje vaše nejbližší rádio.
0: Metropole právě dnes.

0: Cajk. Víš co? Mrkni rovnou na náradí do ruky CZ.
1: Na Luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
2: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
3: Hledáte práci na Olomoucku? Sklad Lidl Olomouc nabírá skladníky do oddělení ovoce a zeleniny. Za 30 hodin týdně získáte nástupní mzdu 32 700 korun plus měsíční příplatek až 8 400. Nastartujte kariéru u nás. Více na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
4: Tana oční klinika Olomouc. Oči jsou bránou do lidské duše. Dopřejme jim tu správnou péči. Lepší zrak pro kvalitní život. Tana oční klinika CZ.
5: Už 150 let sklízíme úspěch a sázíme budoucnost. Slavte s námi i vy. Už tuto sobotu vás zveme na rodinný den do areálu Střední zemědělské a zahradnické školy v Olomouci. Čeká vás divadlo Tramtárie, kapela Ztracené ráj, floristická show a mnoho dalšího. Stavte se v sobotu za námi.
6: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
7: No, konečně. Hejte, k vám se taky dovolat?
6: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
7: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
6: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
7: To ono je to pravda.
0: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.
8: Obec Velké Losiny zve od pátku až do neděle na velkolosinské svatojánské slavnosti. A bavit se budou úplně všichni. V pátek zahraje Adam Mišík, Tubla Tanka a v sobotu Kristián Šebek. Připravený je jarmark, spousta hudby a zábavy. A to je začátek. Nenechte si ujít velkolosinské svatojánské slavnosti.
9: FETMED. Komplexní gynekologie a genetika pod jednou střechou. Jsme vaší oporou na cestě ke zdraví i mateřství. FETMED.cz.
10: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
11: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
8: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
12: Posloucháš? Radio Metropole.

0: info, co se děje, jak bude a co na cestách. Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 18 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Ve čtvrtek odpoledne zkomplikoval dopravu na Olomoucku rozsáhlý požár kamionu, který na zhruba jednu hodinu zcela uzavřel dálnici D35 u Přáslavic. Dobrou zprávou pro řidiče ale je, že v tuto chvíli se už místem dá bez problému projet, a to alespoň ve směru na Ostravu. Cestujete po Olomouckém kraji a občas na zastávce marně vyhlížíte svůj spoj. Dopravní aplikace Cestuj OK, která spolehlivě funguje už téměř 3 roky, hlásí skvělou novinku. Její oblíbená funkce pro sledování přesné polohy autobusů a tramvají totiž dostala šikovné rozšíření, díky kterému budete mít o své cestě ještě lepší přehled. Na české politické scéně padají hlavy kvůli bezpečnostnímu pochybení. Ministr vnitra Lubomír Metnar odvolá ředitele Státního ústavu jaderné, chemické a biologické ochrany Tomáše Dropu. Vás mu zlomilo zjištění, že se v tomto českém ústavu potají školili čínští vojenští experti.
1: Sport.
3: Českým tenistkám se zkrátka daří. Bývalá světová jednička Karolína Plíšková si na turnaji v britském Nottinghamu zajistila postup do čtvrtfinále, když 54. hráčku žebříčku Američanku McNallyovou porazila po setech 6-4 a 7-6. Vítěznou náladu potvrdila i Linda Nosková, která v Berlíně úspěšně zdolala Parijovou.
1: Facebook Rádio Metropole. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádio Metropole. Připoj se, lajkuj, sdílej.
2: Rádio Metropole. Co na sebe.
4: Dnes v noci teploty spadnou na 17 stupňů Celsia. Zítra nás potom čekají teploty v maximálně.

0: taky o víkendu. V sobotu i v neděli by se měly objevit na některých místech i kroupy a přívalové deště, které doplní silné bouřky.
1: Rádio Metropole za volantem.
0: Připomínáme nehodu na dálnici 35 z Lipníka na Olomouc za exitem Přáslavice. Stále se to nedá projet, dálnice na Olomouc je uzavřená a sjíždět se musí na Velký Újezd anebo na Přáslavice. Bourá se taky na Novosadech v Kroměříži. Tady došlo ke střetu osobáku a koloběžky. A nehoda je i v Blansku na Svitavské. Tady jde o nehodu osobního auta a motorky, ale na obou místech se dá v pohodě projet. Policejní hlídka je potom s 18. hodinou v Bystřici pod Hostem a nebo u hranic na Kruháči od obce Drahotuše. Šťastnou cestu!
1: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Metro Retro.
2: Metropole.
1: Retro.

0: Třídím doma, třídím venku, třídím, když venčím svoji fenku. Třídím v bytě, třídím na chatě, třídím v lese, třídím na maturitním plese. Třídím v leže, třídím u vody za běhu, třídím v létě, třídím v zimě na sněhu. Třídím skromně, třídím hodně. Třídím v práci, třídím ve škole, třídím, když řídím, i když jedu na kole. Vytřídím krabici od pici, i když se zřídím a mám malou opici. Třídím, když je mi pídně, třídím, když je mi krásně, dobrý texty recykluju a třídím špatný básně. Třídím vždy a všude, tak to bylo, je a bude. Má to smysl. Třiďte odpad.
1: Ekokom. Rychlá kola a silné motory v Šantovce. To je největší sraz supersportovních a luxusních automobilů na Moravě Super Ride Car Fest. Tuto sobotu si nenech ujít výstavu sportovních, supersportovních a luxusních vozů, offroadových i závodních bugin. A klidně se i projeď. Sraz sportáků Super Ride Car Fest tuto sobotu u Galerie Šantovka Olomouc.
2: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
3: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
2: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
3: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve.
4: Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
2: Jsme tu pro vás již 20 let.
4: Jezírka Banat.cz.
1: Zajímá vás, jak by vypadal váš život s elektromobilem? Zapůjčte si jeden z našich elektrických modelů Škoda Enyaq nebo Škoda Elorok a vyzkoušejte si je na víkend, týden nebo klidně 14 dní. Škoda Explore. Vaše cesta k elektromobilitě.
5: Porsche Olomouc Horní Lán. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. Porsche-olomouc.cz.
6: Jahody. Přijďte si nasbírat ty nejsladší jahody. Do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
7: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
8: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
9: Co se tady děje?
10: Co se chystá?
11: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
12: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
11: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a kapsičky pro kočky Felix 44 kusů s apkou za 269 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
13: HASPO 2026. 20. června od 10 hodin ve sportovním areálu Bochoř. Čeká vás bohatý program po celý den. Ukázky letecké techniky, bezpilotní prostředky armády České republiky, letecká akrobacie, vírníky, hasiči a mnoho dalšího. HASPO 2026. 20. června Bochoř.
14: Tohle je Radio Metropol.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Dobře to víme a všímáme si toho. Nových filmů je v moravských kinech tolik, že z toho jeden může být zmatený. A proto jsou tady naši filmoví rádioví experti, kteří filmové novinky představují a popisují. Výběr tohoto týdne přináší Honza Tománek z kina Metropol Olomouc. Ahoj, na co zajít?
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. Dnes začneme jedním návratem do historie Příběh hraček.
3: Vidlíku, bereš si Karen Beverly za milovanou manželku?
2: Po 7 letech se vrací tato série s 5. dílem. Tentokrát se Woody Bazraketák Jesse Vidlík vrací do dětského pokoje, který už dávno není jen o fantazii a klasických hrách. Zjišťují totiž, že do jejich života vstupuje moderní technologie, a to chytrý tablet ve tvaru žáby, přezdívaný Žabletka. A s ní také i zcela nové pořádky. Pokračovat budeme novým českým komediálním hororem s názvem Tahle party je dead režiséra Adama Kůse.
4: Proč tady cítím trávu?
2: Film je o čtveřici přátel, kteří se vydávají na halloweenskou party a netuší, že právě jim začíná noc plná šílenství a chaosu. Řetěz z hádek, trapasů a špatných rozhodnutí se rychle vymkne kontrole a vyústí v absurdní a ujeté situace se zombí, policisty, frustrovanými herci z romantických komedií a dalšími.
4: To je Vláďa Polívka.
5: On hrál ženy v rozletu a taky ženy v letu.

0: No a do třetice zahrajeme na kytarovou notu, protože do kin přichází životopisný dokument Michal Pavlíček Rocker verze 7.0, který je natočen k 70. letům legendárního kytaristy, hlavně známého z kapely Pražský výběr, a to Michala Pavlíčka.
1: Ta Michalova kytara někdy šeptá, někdy křičí, někdy tě mlátí a někdy tě hladí. Je v ní tolik emocí a tolik radosti, ale i bolesti.
0: Kamera zachycuje Michala na sérii koncertů krátce po tom, co se vypořádával s operací pohybového aparátu, a staví se znovu na pódium. Takže sledujeme, kolik to úsilí stojí, aby svému publiku předvedl Pavlíčka tak, jako ho znají.
2: Ale víš, že tohle se procházíme 45 lety našeho života. No.
3: Nové Toy Story, příběh hraček se žabletkou, také český komediální horor Tahle party je dead, nebo životopisný dokument o Michalovi Pavlíčkovi. Jsou filmové novinky v moravských kinech. Za info díky našemu filmovému expertovi Honzovi Tománkovi z kina Metropol Olomouc.
0: Díky, Lukáši, přeji tobě a i posluchačům příjemné filmové léto.
4: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
5: Radio Metropole.
6: Toyota už 30 let udává směr elektrifikovaných pohonů a nyní přiváží novou Toyota RAV4. Moderní rodinné SUV s výkonem až 309 koní a nejnovější hybridní technologií. Úsporná a spolehlivá nová Toyota RAV4 Hybrid a Plug-in Hybrid. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla. T-motor.cz.
7: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
8: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
9: Nyní na úplně vše doprava zdarma. Až k vám domů. Svět spánku CZ.
10: Pozor, pozor, Olšany u Prostějova ožijí hodovými slavnostmi. Čeká vás skvělá hudba, kolotoče i zábava pro celou rodinu. Hlavní hvězdou dne bude kapela Opět a Radeček. Dále vystoupí tým Revival Znojmo, Ztracené ráj a Kverkus. Hodové slavnosti v Olšanech u Prostějova už tuto sobotu v areálu Sokola.
11: Party, nemáme čas, musíme zpátky do minulosti, jinak Olpran ztratí svou budoucnost.
12: Doktore, ale DeLorean je mimo provoz.
11: Na elektrokolech a kolech od Olpranu, dojedi s nimi kamkoliv.
12: Skvělý nápad, už to vidím. Elektrokola mají už za 19 900 a dětská kola za 3 000.
11: Rychle na Libušinu 101 v Olomouci. Olpran, naše cyklistická budoucnost začíná teď.
13: Navštivte nás ještě dnes a zachraňte svoji budoucnost. Olpran.cz.
14: Folklorní spolek Hanák Troubky vás zve na akci Slunovrat 20. června od 16 hodin v areálu za kulturním domem v Troubkách. Den plný lidové hudby, tance i dobrého jídla. Vystoupí Jiří Pavlica a Hradišťan a další folklorní soubory. Vstupenky v síti Ticketmaster. Info na hanaktroubky.cz.
15: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
16: Toužíte po bílých zubech? Trápí vás zubní kámen? Jsme tu pro vás. Centrum dentální hygieny Gumcare v Olomouci. Kde bělíme zuby? V Olomouci na ulici Palackého pod magistrátem v budově na Miro. Svítíme modře. Gumcare.cz.
17: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
18: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
19: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

nejvyššími denními teplotami mezi 30 a 35 stupni Celsia. Na horách nám teploměry budou ukazovat okolo 25 a podobné teploty nás budou provázet i celý víkend.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Uzené tofu Nature's Promise větší za 12,90 a rajčata keříková s apkou za 27,90. Albert.
1: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
2: Skvělá atmosféra i tratě pro všechny generace chystá už 6. ročník Dubanské desítky. 4D Run má mezi vyznavači běhání své místo. Pohodové tratě pro nejmenší, ale i náročné trasy pro běžce. Jdi na web 4D Run a registruj se. Dubanská desítka v neděli 13. září v Dubanech u Prostějova.
0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velké XXL balení Actimel 12 kusů s apkou za 89,90. Nebo Pilster Urquell 8 pek za 229 korun. Albert. Dle srovnání k 10.6.
3: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc. Nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla. t-motor.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
6: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
7: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
6: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
8: Radio Metropole.
6: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole. Život ve městě.
1: Jak jsme zjistili, po pouličním festivalu Olomouc ožije se opět chystá navazující akce Onkologie ožije, což je série odpoledních koncertů, která zpříjemní celý příští týden pacientům onkologické kliniky. Olomouc.cz pro nás má odkaz na kompletní program. Je tady další ročník cen Olomouckého kraje. Hlasovat můžeme například v kategorii malebná vyhlídka anebo v sociální oblasti srdce na dlani. Vše podstatné určitě najdeme na webu cenykraje.cz. A co přináší nové číslo týdeníku Hanák? Jsou to aktuální informace o prvních opravách městského domu v Přerově anebo o historickém úspěchu Prostějova v soutěži Přívětivý úřad. Regionální noviny Hanák vychází každý čtvrtek, tak se mrkněte a my už jedeme dál.
0: Rádio Metropole. Život ve městě.
2: Tohle je Rádio.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 20 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Agentura Top Koncerty vás zve v srpnu do letního kina Olomouc. 1. legendární Lucie, 9. Adam Plachetka, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers. A 23. srpna Hradišťan s Jurou Pavlicou a Javory Beat Hanky a Petra Ulrichových. Podrobnosti a předprodej na topkoncerty.cz.
2: Jahody, jahody. Přijďte si nazbírat ty nejsladší jahody do Prostějova na ulici Určická a nově v Nedvězí u Olomouce. Více na jahodárny.cz.
3: Hranické slavnosti, den druhý. V sobotu 20. června startuje program pro celou rodinu již dopoledne na Masarykově náměstí. V areálu u letního kina se poté vystřídají kapely a interpreti. Pam Rabbit, Xindl X, Traktor a další. 20. června v Hranicích. Více na kulturahranice.cz.
4: Využijte slev na Zalandu, ušetřete až 60% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když v létě jedeme na hory? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 60% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
5: 30 rokov na scéně, No Name O2 Arena.
6: 30 rokov kapely No Name na scéne. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
7: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
8: Nyní na úplně vše doprava zdarma, až k vám domů. Svět spánku CZ.
9: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
10: Radio Metropole.
11: Radio Metropole.

0: kámoši, kteří ti dělají společnost, ať už si kdekoliv. OK, automatické hudební streamy jsou fajn, ale my ti občas i něco řekneme. A to se cení.
1: Radio Metropole.

0: Váš rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 21 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: pro tebe. Aplikace bez legrace.
1: Ahoj, je tady tvoje Rádio Metropole a já ti teď nesu pár zajímavých mobilních aplikací, které se aktuálně dostaly do našeho výběru a rozhodně stojí za stažení, pokud chceš mít v mobilu i něco navíc než jen klasické sociální sítě a zprávy. První je Mushroom Identify AI Guide, což jak název napovídá, je apka na rozpoznávání hub podle fotky. Stačí vyfotit houbu v lese a aplikace ti během chvilky nabídne pravděpodobný druh, doplní popis a základní info o výskytu. Je to spíš pomocník pro orientaci v přírodě, ne náhrada odborníka, bacha na to, ale na rychlou kontrolu v terénu se hodí. Druhá apka je Xodo PDF Reader and Editor, což je hodně praktický nástroj na práci s PDF soubory, umí nejen čtení,

0: třetí typ je I Love PDF, která jde ještě víc do produktivity. Tady můžeš PDF soubory slučovat, rozdělovat, komprimovat nebo převádět do jiných formátů. A to se moc hodí. Je to jednoduché, rychlé a všechno zvládneš přímo v telefonu bez nutnosti počítače. Tyhle tři apky se dostaly do našeho aktuálního výběru, protože kombinují praktické využití a jednoduché ovládání. Takže ať už si v lese, ve škole nebo řešíš dokumenty na cestách, každá z nich ti může ušetřit čas i starosti. Ale teď už zpátky k hudbě. Posíláme ti víc muziky, víc energie.
1: Apky pro tebe. To je podcast o topových apkách. Jedině na Metropoli.
2: Skvělá atmosféra i tratě pro všechny generace chystá už šestý ročník Dubanské desítky. 4D Run má mezi vyznavači běhání své místo. Pohodové tratě pro nejmenší, ale i náročné trasy pro běžce. Jdi na web 4D Run a registruj se. Dubanská desítka v neděli 13. září v Dubanech u Prostějova.
3: Vaše firma má svůj příběh. Proč ho nenechat slyšet všem? Podcastem u George Vision ho můžete vyprávět jednoduše a profesionálně. Podcast vzdělává vaše zákazníky, posiluje povědomí o značce a dává vám obsah na sociální sítě. Vy mluvíte? George Vision se postará o zbytek. Zjistěte víc na georgevision.cz.
4: Nyní s mimořádnou slevou 50% již od 3600 korun v rámci Podcast Week. Více na georgevision.cz.
5: Pozor, pozor, Olšany u Prostějova ožijí hodovými slavnostmi. Čeká vás skvělá hudba, kolotoče i zábava pro celou rodinu. Hlavní hvězdou dne bude kapela Opět a Radeček. Dále vystoupí tým Revival z Znojmo, Ztracené ráj a Kverkus. Hodové slavnosti v Olšanech u Prostějova už tuto sobotu v areálu Sokola.
1: Radio Metropole.
6: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 22 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

Rádio Metropole.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Dobře to víme a všímáme si toho. Nových filmů je v moravských kinech tolik, že z toho jeden může být zmatený. A proto jsou tady naši filmoví rádioví experti, kteří filmové novinky představují a popisují. Výběr tohoto týdne přináší Honza Tománek z kina Metropol Olomouc. Ahoj, na co zajít?
2: Zdravím tě, Lukáši, a zdravím taky všechny posluchačky a posluchače. Dnes začneme jedním návratem do historie Příběh hraček.
3: Vidlíku, bereš si Karen Beverly za milovanou manželku?
2: Po 7 letech se vrací tato série s 5. dílem. Tentokrát se Woody Bazraketák Jesse Vidlík vrací do dětského pokoje, který už dávno není jen o fantazii a klasických hrách. Zjišťují totiž, že do jejich života vstupuje moderní technologie, a to chytrý tablet ve tvaru žáby, přezdívaný Žabletka. A s ní také i zcela nové pořádky. Pokračovat budeme novým českým komediálním hororem s názvem Tahle party je dead režiséra Adama Kůse.
4: Proč tady cítím trávu?
2: Film je o čtveřici přátel, kteří se vydávají na halloweenskou party a netuší, že právě jim začíná noc plná šílenství a chaosu. Řetěz z hádek, trapasů a špatných rozhodnutí se rychle vymkne kontrole a vyústí v absurdní a ujeté situace se zombí, policisty, frustrovanými herci z romantických komedií a dalšími.
4: To je Vláďa Polívka.
5: On hrál ženy v rozletu a taky ženy v letu.
2: No a do třetice zahrajeme na kytarovou notu, protože do kin přichází životopisný dokument Michal Pavlíček Rocker verze 7.0, který je natočen k 70. letům legendárního kytaristy, hlavně známého z kapely Pražský výběr, a to Michala Pavlíčka.
6: Ta Michalová kytara někdy šeptá, někdy křičí, někdy tě mlátí a někdy tě hladí. Je v ní tolik emocí a tolik radosti, ale i bolesti.
2: Kamera zachycuje Michala na sérii koncertů krátce po tom, co se vypořádával s operací pohybového aparátu, a staví se znovu na pódium. Takže sledujeme, kolik to úsilí stojí, aby svému publiku předvedl Pavlíčka tak, jako ho znají.
7: Ale víš, že tohle se procházíme 45 lety našeho života. No.
1: Nové Toy Story Příběh hraček se Žabletkou, také český komediální horor Tahle party je dead, nebo životopisný dokument o Michalovi Pavlíčkovi. Jsou filmové novinky v moravských kinech. Za info díky našemu filmovému expertovi Honzovi Tománkovi z kina Metropol Olomouc.
2: Díky, Lukáši, přeji tobě a i posluchačům příjemné filmové léto.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
8: Radio.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byla půlnoc. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Ze Šumperka dorazila velmi smutná zpráva, která zasáhla celou tamní kulturní scénu. Ve věku nedožitých 89 let totiž zemřel uznávaný akademický malíř Lubomír Bartoš. Šumperský region tak přišel o jednu ze svých nejvýraznějších osobností. Policie navrhla obžalovat mladíka, který podle vyšetřovatelů loni v Zábřehu zavraždil 57-letého muže. V době činu mu bylo pouhých 15 let a svou oběť si na ubytovně vybral zcela náhodně, jen aby si vybil agresi. Celý případ z Olomouckého kraje tak nyní s největší pravděpodobností zamíří před soud. Cyklisté, zpozorněte, protože z Kroměříže do Postoupek vede z Brusu nová cyklostezka. Ještě než ale poprvé šlápnete do pedálů, můžete si celou trasu z pohodlí domova detailně prohlédnout na nově zveřejněném videu. Určitě vás to parádně navnadí na váš nejbližší výlet.
1: Sport.
2: V Prostějově je kolem hokeje i po skončení sezóny pořádně rušno. V příštím ročníku druhé ligy tam totiž mají hrát stejnou soutěž hned dva místní kluby, a to Jestřáby a SK Prostějov 1913. Město nechce nikomu ze znesvářených táborů stranit, radnice ale musí aktivně řešit vypjatou situaci a problémy s bezpečností na zápasech.

s nejvyššími denními teplotami mezi 30 a 35 stupni Celsia. Na horách nám teploměry budou ukazovat okolo 25 a podobné teploty nás budou provázet i celý víkend. Během soboty a neděle ale musíme počítat i s bouřkami.